0: Kreativ och hängt vet att axeln k njemu jel. Jen tak s chlapama posedět sem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil.

0: důstojník s očima jako len, štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. Já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, první láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak ty zrodnuli jako

málo či moc, psal si verše vášnivé lásky, a jak mnoho provzdychal si noc, první láska to je všecko, další už je plagiát, škoda, že

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

S Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k nim švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojmu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pán Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem. Takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších. Třeba, že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždy jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe to, že jsem jí neměl slibovat. Jo, tolikrát, tak tolikrát jsem dobrou vůli měl.

sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo.

proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky k předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém, dnes Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy. Je to divadlo. A co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím,
0: režisér.
1: Bočan byl tam stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasiou Kinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo? To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Tohle. Hey, like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Look, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím, teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím. Ježiš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já... Ne, nechte to být, to je dobrý, já... Já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Listen, I have to talk. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director.
3: Cože?
5: wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: together. To jsem strašně ráda.
5: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se tykat?
5: Yeah?
3: No jistě.
5: Okay.
3: No.
5: Okay.
3: Tak jo.
5: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Jsem tak šťastná.
5: Ahoj.
3: Nastasia, Nastasia.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Lubuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor, mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemní. Vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle. Zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice. Zdravím vás, Pavle. Zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý
7: den. Vás Petr Zelhoty. Přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak, sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečila moucha. Brum. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směje se señor Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva de la Dongo. Naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobatou. Oh, oh.

0: Chlapci, señor Juárez, Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo, a jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Dongo, a señor Juárez, Rodríguez Santana del Dongo, Juárezo. Pojď, señor Juárez, Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo. Ne, zpět, povídá, señor Juárez, Rodrigo Santamara del Dongo, Juárez, Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Dongo povídá, že jsem tu Juárezovi, Perezovi del Dongo, de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to tak já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
4: Ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše, jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádně obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první tři řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš počítače, co se ti přihodilo.
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách a musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako, to oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu.
9: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten...
9: Počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No.
10: Restartuju.
8: Furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, já, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honoráře. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: To mám taky rád.
1: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky, anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
0: To jsem ráda.
2: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer, či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
0: Dobrý den.
3: A vybral bych za B.
1: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
3: Ano.
1: Hezký den.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Libušku Formovou.
0: Dobrý den.
4: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
1: Ano.
4: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
1: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
5: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
6: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
5: A to je jak, pane prezidente?
6: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
7: Pane prezidente, ještě pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
6: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé, protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
5: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
6: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
6: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
5: Pánové, to se nestydíte takto se hádat, si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
7: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubílková.
6: Pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
5: Pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
6: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
7: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
1: Samozřejmě v Rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů.

0: Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
1: Já děkuju, těším se na příště.
0: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Plzeň představila zrekonstruované prostory pro muzeum osvobození. Průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun. Senioři zároveň dostanou jednorázový příspěvek. A dnes bude oblačno až polojasno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Kateřina Jiřincová. Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se včera sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
3: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například s dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Plzeň zrekonstruovala dům na Klatovské 19. Plánuje v něm moderní zážitkové muzeum osvobození. Jeho součástí je i nová přístavba s dominantou tankem M4 Sherman. Práce vyšly na více než 280 milionů korun. Autorem rekonstrukce i přístavby je architekt Ludvík Grimm.
4: Já jsem si strašně přál vytvořit muzeum, které nebude mrtvé, které bude žít. A proto tady je tady to venkovní auditorium, propojené muzeum s kavárnou. Taky to stupňovité auditorium má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekci bude kino, bude tady třeba autorské čtení, přednášky.
2: Součástí expozice budou i zrekonstruované losové interiéry. S otevřením muzea se počítá nejpozději do začátku slavností svobody v příštím roce. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci. Sport. Čeští volejbalisté se mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu nedostali a po druhé v řadě dohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii je tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku hlavně na horách, ojediněle slabší přehánky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Aktuálně nemáme na silnicích v plzeňském kraji hlášené žádné nečekané komplikace ani nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Kateřina Jiřincová, v jejímž podání jste právě slyšeli zprávy, si slovo vezme opět v 17:30. Do té doby vám budou hrát Elán, Marcela Holanová nebo Phil Collins a také vám povíme o výstavě v Karlovarských Alžbětiných lázních, která představuje fenomén spojený s panem Tau, který se před 60 lety stal oblíbeným hrdinou dětských filmů. Tak si počkejte na veškeré podrobnosti. Přejeme vám hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co nebo kdo je to světice?
1: Slunce, měsíc,
2: hvězda, duha, lampa,
3: že svítí, paní.
4: Je to ta světluška,
5: když třeba někoho posvítí, jako.
6: Někdo si třeba svítí s baterkou.
7: Já svítím třeba v pokoji.
8: Třeba andejček s tou s koleskem.
9: Že někoho posvítí světlo boží.
10: Je

0: úterý 22. září na hodinách aktuálně 5 hodin a 16 minut. Jak dneska v regionu bude?
1: Počasí.
0: Oblačno až pojasno, zpočátku hlavně na horách, ojediněle slabší přeháňky, později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty je mezi 15 a 18, na horách do 13 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až severní vítr. Rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Plzeň a jeho úterní dobré ráno, 5:21. Elegantní pan Tau, muž s kouzelnou bouřinkou, začal kouzlit a bavit diváky několika generací před 60 lety. Jak a kde všude, to připomíná výstava v Karlovarských Alžbětiných lázních, kde natáčel redaktor Josef Šorfa s kurátorem Jánem Poradou.
2: Výstava Pan Tau 60 nabízí průřez celou tvorbou fenomenální dvojice scénáristy Oty Hoffmana a režisera Jindřicha Poláka. K vidění jsou velkokapacitní fotografie z natáčení, je jich tady zhruba asi 30. Pak máme dva originální kostýmy zapůjčené z Barandovského studia z Prahy. Máme tady takový koutky.
3: Těch koutků je hned několik. My s Janem Poradou stojíme u pracovny a čítárny. Jako by to byl rozepsaný scénář na historickém psacím stroji Konzul. Takhle nějak to klapalo Otovi Hoffmanovi, když psal scénáře.
2: No, jinak tady máme nábytek z pracovny a ukázku kopie scénářů 33 dílů seriálu Pan Tau.
3: Když tady ten pilotní se začal točit před neuvěřitelnými lety.
2: Před 60 lety, no. Je to rok 66, se píše, kdy Carlo Conti, italský investor, se rozhodl udělat megalománský projekt, z kterého ale sešlo. A Ota Hoffman a Jindřich Polák se domluvili s německými koprodukčními televizemi a seriál pokračoval.
3: Ukázky z natáčení mohou vidět návštěvníci přímo tady v Alžbětěných lázních v TV koutku.
2: Ano, je to TV koutek, kde máme dokument, který ještě nikdy nikde neběžel. Má tady svoji premiéru. Je to v němčině Nachrichten, překladu tedy zprávy, a je s českým překladem jeden den strávený natáčení.
3: Pan Tau byl spojený s kouzelnou buřinkou, na jejíž vršek poklepal ukazováčkem a prostředníčkem, těmito prsty přejel po přední hraně buřinky a co si přál, to se splnilo.
2: Vy to vidíte, že si nasazu buřinku a je to teda pada, parada. Pára.
3: Trik pana Tau teď předvedl kurátor výstavy Jan Porada a my jsme se spolu rázem ocitli u dalšího výstavního koutku. Tedy bohužel nikoli kouzlem, ale museli jsme popojit několik kroků.
2: Máme tady poslechový koutek, kde máme originální desku, hovoří národní umělec Jan Berich. Pan Tau naděluje, máme to i na starém gramofonu, lidé si můžou posadit zde do křesla a poslechnout si krásné mluvené slovo.
3: Pan Tau toho minimálně i podle fotografií stihl opravdu hodně, a to třeba vrátit se, to v roce 1975, zajet na hory v roce 1971, nebo třeba cestovat kolem světa v roce 1972. A ve filmech i v seriálu s ním hráli snad všichni známí čeští herci a herečky.
2: Jiří Sovák, Monika Renčová, František Filipovský, Vlastimil Brodský, Gustav Bubník, Josef Sommer, je jich tady opravdu spousty, průřez. Tady máme paní Zelníčkou, to je vlastně první žena Donalda Trumpa.
3: Nechybí ani snímky s Janem Verichem nebo Milenou Dvorskou a dvě originální buřinky pana Tau. A také několik dalších, kterými se návštěvníci můžou zkusit trefit na věšák. K úspěšnému pokusu možná pomůže zaklepat si na buřinku. Z Karlových Varů, Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Už přes 880 tisíc korun poslali na transparentní účet jednotlivci, rodiny i organizace na pomoc lidem postiženým požárem v Bezběrově na severním Plzeňsku. Oheň letos 26. srpna v noci zasáhl 4 rodinné domy, ve kterých žilo 7 lidí a způsobil podle odhadů škodu za 18 milionů korun. U krajského soudu v Plzni pokračuje soud se dvěma muži obžalovanými z vraždy. Podle obžaloby před 4 lety v Plzni úmyslně usmrtili muže. Jeho tělo následně znetvořili a části hodili do řeky Berounky. V muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici začne v 17 hodin vernisáž plzeňského malíře, sochaře a muzejního konzervátora Miroslava Zikmunda, nazvaná Poetický romantik. Výstava potrvá do 27. listopadu. Poslanci budou dnes jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Cesta českých volejbalistů na mistrovství Evropy skončila v osmifinále. Národní tým v Turíně podlehl 1-3 na sety Belgii a stejně jako před 3 lety nepostoupil mezi nejlepších 8 týmů. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Slavnostní losování se uskuteční od 12 hodin v Boloni. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A dnešní počasí bude oblačno až polojasno, hlavně na horách slabé přehánky. Později odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezením provozu počítejte v Plzni Křimicí v Chebské ulici. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V seriálu Příběhy nejen šumavské vám dneska představíme kamennou galerii, kterou na podzim roku 2018 objevili pracovníci Muzea Královského hovozdu v Nýrsku. Tak si chviličku počkejte, jinak přejeme hezké úterý. Na hodinách máme 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Z Massachusetts zpátky do Plzeňského kraje, konkrétně na Šumavu. Šumavské lesy skrývají mnoha tajemství. Některá z nich vydají třeba až po 150 letech. Například kousek lesa na jihovýchodním svahu mezi vrcholy Můstek a Prenet na Železnorodsku vydal své tajemství datující se až do poloviny 19. století. Jedná se o několik desítek volně ležících balvanů, do kterých jsou vyryté nápisy a kresby. Na místo nás právě teď vezmou Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské. Panáček v cylindru, paní s pírkem na hlavě, lesní zvěř, hodinové ciferníky, nápisy, zkratky a letopočty, z nich jeden z těch nejstarších odkazuje na rok 1864. To je popis jen několika málo ornamentů vyrytých do větších či menších balvanů, vystupujících ze země v prudkém svahu pod hřebenem mezi vrcholy Můstek a Prenet.
2: Těch balvanů by mělo být něco přes 30 a autoři rytin jsou neznámí bezejmení předci. Je jisté, že mnohé z ornamentů pocházejí z druhé poloviny 19. století, ale některé jsou novější, z doby druhé světové války.
1: Tuto kamennou galerii přitom teprve nedávno, na podzim roku 2018, objevili spolupracovníci muzea Královského hvozdu v Nýrsku. A jak to bývá, dovedla je k tomu náhoda.
2: Spolupracovník z muzea Ladislav Kur našel na východním svahu Prenetu asi 180 cm vysoký kámen s nějakými vrypy. Mohlo by se snad zdát, že na patě je značka kameníka a římská číslice 2.
1: Po tomto nálezu začali nýrští muzejníci propátrávat okolí a poptávat se, zda někdo nemá informace, o co by se mohlo jednat. Při této skoro detektivní práci narazili na člověka, který asi před 20 lety kámen s vyrytými obrázky našel a odvezl z lesa.
2: Odkázal je na místo na jihozápadním úbočí Můstku, kde asi po hodině procházení prudkého svahu našli první kámen s vyrytými obrázky. Pak následoval druhý a třetí. Tehdy při první výpravě našli asi 7 kamenů s vyrytými obrazci, nápisy a letopočty.
1: Kdo a proč vyrýval do kamenů různé výjevy je záhadou. Je ale pravděpodobné, že v polovině 19. století mohla být na tomto svahu pastvina, čemuž napovídá i spousta snosů, kamenných pyramid a vyskládané kamenné terasy.
2: A tak se dá předpokládat, že si tu pasáčci krátili dlouhé chvíle při pasení dobytka právě rytím do obnažených kamenů. Podobně to tak mohli mít i němečtí vojáci za druhé světové války, kteří sloužili na protiletecké hlásce na Můstku.
1: Je otázkou, kolik zde původně leželo kamenů s vytesanými obrázky a nápisy. Určitě jich bylo více, než kolik jich bylo nalezeno před lety. Pravděpodobně si některé z nich mohli domů odnést lidé, kteří je tu v průběhu desetiletí našli. A také v nedávné době zde probíhaly práce v lesích, při kterých bylo množství kamenů vytrhnuto, převráceno, zahrnuto do provizorní cesty,

0: Do 6. hodiny vás ještě pozveme na kulturní akce v regionu. Počkejte si na naše dnešní tipy pro volný čas. Na hodinách máme 5 hodin a 640 minut.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude oblačno až polojasno, zpočátku hlavně na horách ojediněle slabší přehánky, později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty je mezi 15 a 18, na horách do 13 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až severní vítr. Rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: 5 hodin 49 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský rozhlasový orchestr 80, to je název výstavy připomínající významné jubileum tělesa, na které navázala dnešní plzeňská filharmonie. Vernisáž se koná dnes v 18 hodin v budově Českého rozhlasu Plzeň, tady u nás na náměstí Míru. Do plzeňského Zaxpabu můžete zajít na koncert Ivana Mládka a Benjo Bandu, známé písničky a typický humor Ivana Mládka tam na vás čekají od 20 hodin. Rozloučení s létem se odehraje dnes od 18 hodin a 30 minut v restauraci U pramenů v Plzni, degustací vín s vinařstvím Hort. Řízená ochutnávka nabídne 8 vzorků vín, které doplní menu šéfkuchaře Petra Kolesy. Za historií můžete vyrazit do Přeštic, v konferenčním sále KKC začne v 17 hodin přednáška Pozadí a proměny přeštických městských kronik. Ivana Dvořáková v ní přiblíží městské kroniky v souvislosti s letošním 800. výročím první písemné zmínky o Přešticích. Městské kulturní středisko Modrá hvězda ve Gdyni pořádá přednášku Marka Orkováchy Umění žít. Známý kněz, biolog a spisovatel bude od 18 hodin v kině mluvit o životě, odpovědnosti za vlastní příběh a o tom, jak svůj život naplnit smyslem. Ve výstavní síni Městského muzea Zbiroch začíná v 17 hodin slavnostní zahájení výstavy Tažní ptáci, příběhy slavných českých emigrantů. Portréty a medailonky 20 Čechů a Češek, kteří se prosadili v zahraničí, vytvořili studenti plzeňské Sutnarky. No a komedii Sex v šestém patře si můžete vychutnat v Hrádku u Rokycan. Divadelní představení s Karlem Zimou, Pavlem Baťkem a Alžbětou Stankovou začíná v Kulturním domě v 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: I matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Touškov spustilo vlastní mobilní aplikaci. Lidé si dnes v Karlových Varech můžou vyzkoušet záchranu života ve virtuální realitě. Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. A dnes bude oblačno až polojasno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Město Touškov u Plzně spustilo vlastní mobilní aplikaci pro chytré telefony. Lidé v ní najdou přehled aktualit, chystané kulturní i společenské akce a okamžitá upozornění na důležitá městská hlášení.
3: Aplikace bezplatně dostupná pro chytré telefony zároveň nabízí modul pro rychlé hlášení závad v ulicích. Podle webu města tak mohou občané třeba vyfotit nefunkční pouliční osvětlení nebo poškozený městský mobiliář. Závadu označí na mapě a podnět odešlou k řešení. Z města Touškova severně od Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat průtah obcí Hořehledy na jižním Plzeňsku. Práce zahrnují celkovou výměnu konstrukce vozovky, stavbu nových chodníků, úpravu sjezdu a vybudování autobusové zastávky i parkovacích míst. Modernizací projde také veřejné osvětlení, pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drokulová.
4: Součástí rekonstrukce budou také poměrně rozsáhlé práce pod povrchem vozovky, během kterých bude vybudována nová dešťová kanalizace a také budou provedeny přeložky vodovodu a plynovodu. Vzhledem k rozsahu prací bude po dobu stavby nutné hlavní tah zcela uzavřít, a to po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dokončení celé stavby v létě 2027.
1: Objízdné trasy vedou po okolních silnicích nižších tříd. Do karlovarského hotelu Thermal dnes zavítá celorepublikový výcvik první pomoci Moc pomoc tour. Na jednotlivých stanovištích si lidé můžou otestovat reakce v krizových situacích pomocí virtuálních brýlí, procvičí si resuscitaci nebo zkonzultují postupy přímo se záchranáři. Podle organizátorů můžou lidé díky simulacím získat praktickou dovednost, která jim v reálném životě pomůže překonat strach a zachránit lidský život. Dopoledne je praktický trénink první pomoci určený školám. Od 15 hodin se můžou trenažéry vyzkoušet všichni zájemci z řad veřejnosti. Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den také bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
1: Kabinet také uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok.
2: Sport.
1: Hokejisté pražské Sparty zabojují vstup v Sport Extralize o prodloužení série. V dohrávce třetího kola poprvé v tomto ročníku nastoupí před svými fanoušky, a to proti Mladé Boleslavi, kterou na svém ledě porazili 10krát v řadě. O půl hodiny dřív, tedy už v 18 hodin, startuje předehrávka 11. kola mezi mistrovskými Pardubicemi a Libercem.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku hlavně na horách mohou ojediněle přijít slabší přehánky. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V plzeňském kraji se stále jezdí bez nehod i větších komplikací, přesto buďte na silnicích opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemné úterní ráno vám přejeme a už za chvilku se zaměříme na házenou. Zjistíme, jak si zatím v československé interlize vedou plzeňské hráčky. Nabídneme vám rozhovor s kapitánkou Lindou Galuškovou.
9: Doma chceme být, aby jsme byli neporazitelní a jsme to vůbec nedokázali, takže musíme na tom zapracovat.
8: Za pár minut uslyšíte víc, ještě předtím nás Petr Jungmann v kalendáriu vezme mimo jiné na železnici a bude to pěkně svištět. 5 minut po 6. Hezké úterý.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Somos fiestas.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina, a tady je Petr Jungmann. Hezký den.
5: Departure.
4: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
6: Departure. Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
4: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
6: Je to Alf.
4: Roztomile ošklivého Alfa?
7: Pro boha, je to chlupatý.
4: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
7: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
4: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
8: Máte kočku.
4: Kočka na slanině s rajčaty.
8: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
4: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
9: Ksimíre, kde jsi byl tak dlouho?
10: Mě se nikdy nezbavíš.
4: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
11: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
4: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
12: Většinou oblačno, zejména na horách ojediněle slabé přehánky, teploty nejčastěji v rozmezí od 7 do 10, na horách mezi 4 a 7 stupni Celsia. Tak vypadá dnešní ráno v regionu, jaké počasí nás čeká přes den, to vám řekneme za chvilku.
13: Český rozhlas Plzeň.

0: Více oblačnosti v první polovině dne, k večeru vyjasňování, tak plzeňští meteorologové vidí dnešní počasí v regionu. Podrobnosti připojujeme v 6 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se můžou výjimečně objevit slabší přehánky, spíše na horách. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru většinou až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty je mezi 14 a 17, na Plzeňsku až 18 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 13 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, k večeru zeslábne.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 23 minut po 6. Přejeme hezké ráno. Plzeňským házenkářům úvod interligové sezóny příliš nevyšel. Ze 4 zápasů mají na kontě jenom 2 body. Naposledy hráčky DHC doma nestačili na pražskou Slavii. Po vysoké prohře 21-33 si s kapitánkou Lindou Galuškovou povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Ve čtvrtém interligovém kole byla pražská Slavia na cíli plzeňských házenkářek. Lindo, ten zápas se zlomil už v prvním poločase.
2: Je to tak, my bohužel jsme zaspali začátek, nevím čím to bylo, asi důraznosti v obraně. Nešli jsme do toho, tak jsme do toho měli jít a bohužel nám holky ze Slavie odskočily a pak už se to jenom vezlo s tím.
1: Nešlo s tím nic udělat, protože tam asi ani nebyl náznak, že byste se mohli dotáhnout na soupeřky.
2: Asi tak, bohužel z naší strany to bylo strašně mrtvý a vůbec na něco bylo s holkama. Byl tam jeden náznak v prvním poločase, když jsme to stáli na 2 góly. Bohužel pak jsme dostali 3 rychlí a už jsme byli zase tam, kde jsme začínali, takže tam už asi potom hlava zapracovala a nebyli jsme schopni.
1: Nepromítlo se do toho zápasu se Slavií to předchozí utkání v Šale, kde jste vyhráli první poločas a pak ten druhý se vůbec nepovedl.
2: Je to možný, tam vlastně i asi v návaznosti na to se nám vlastně zranila naše jako druhá pivotka, takže i to se s tím možná neslo, ale vůbec jsme do toho zápasu tedy nastoupili tak, jak jsme měli, takže z naší strany to bylo jedno velký mínus.
1: 4 zápasy jsou odehrány, máte na kontě 2 body. Jak hodnotit ten vstup do soutěže? Solomoucí se to povedlo, ale ty 3 zbývající zápasy, tam asi není moc co chválit.
2: Rozhodně ne, všele možná tak první poločas. Doma chceme být, aby jsme byli neporazitelní a jsme to vůbec nedokázali, takže musíme na tom zapracovat.
1: Na čem je tedy třeba zapracovat? Na té psychice týmu a nastavení, větším třeba zápalu do hry?
2: Určitě je to v hlavě, jsou to mladý holky, máme v týmu a už musíme přijít na to, že i ty 20-letý holky jsou prostě opory toho týmu a musí na sebe vzít nějakou zodpovědnost a ne se tomu pořád vyhýbat. Takže určitě na tomhle, takže nějaký individuální akce.
1: Teď vás čeká pohár doma s Pískem 30. září. Je to asi zápas, kde právě si můžete to ztracené sebevědomí zase vzít zpátky, protože nehraje se o interligové body, byť samozřejmě i v poháru chcete dojít co nejdál.
2: Jo, je to tak, přesně, chceme si zlepšit chuť. Je to samozřejmě i prostor pro to zkoušet nějaký herní kombinace, různé sestavy, takže my to určitě bereme tak, že do toho nejdeme s lehkou hlavou, ale chceme si vyzkoušet nějaké věci, takže uvidíme, na co to potom bude stačit.
1: Vy si chystáte nějakou řeč jako kapitánka ke spoluhráčkám po těch posledních zápasech 2 nepovedených?
2: Já mám pocit, že jim furt něco říkám, mě podle mě už jim lezo na nervy, ale určitě bychom si asi k tomu měli všechny nějak jako přidat ruku dílu, říct si k tomu, co nám nevyhovuje, co je špatně a co zlepšit, no. Už to není jenom na mě.
1: Říká kapitánka DHC Plzeň Linda Galušková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Plzeň dokončila rozsáhlou rekonstrukci historického objektu na adrese Klatovská 19, kde se nachází cenné losovy interiéry. Plánuje v něm moderní zážitkové muzeum osvobození. Jeho součástí je i nová přístavba s dominantou tankem M4 Sherman. Práce vyšly na více než 280 milionů korun. Veřejnosti by se mělo muzeum otevřít na jaře příštího roku. V Klatovech se dnes se svými drony utkají desítky středoškoláků. Soutěž Minidron se koná v prostorách Střední zemědělské a potravinářské školy a letos se do ní přihlásilo 60 týmů ze 24 středních škol. Úkolem soutěžních týmů je naprogramovat dron, který proletí vyznačenou dráhou, rozpozná QR kódy umístěné na trati a vykoná zadané pokyny. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. České tenistky rozehrají už dnes v 11 hodin našeho času první zápas na turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. A dnes čekejte oblačno až polojasno, hlavně na horách slabé přehánky. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ještě dnes počítejte s omezením provozu mezi Stříbrem a exitem 107 na dálnici D5. Důvodem jsou práce údržby. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Šalalala, přejeme vám hezké ráno. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Ještě 5 minut a bude 6:45. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 22. zářijový den roku 2026. Dary nám přejeme všechno nejlepší k svátku. Na hodinách máme 6 hodin a 44 minut. No a za chvilku už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se můžou výjimečně objevit slabší přehánky, spíš na horách. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru většinou až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty je mezi 14 a 17, na Plzeňsku by mohlo být až 18 stupňů Celsia, na horách do 13 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu k večeru zeslábne.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.

0: Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny. Řidičská
1: abeceda. Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
1: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
2: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí, za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola. Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci
0: s dopravní policií České republiky. No a zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. 6 hodin 50 minut, aktuální čas. Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přemoženská uzenina. Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj zajistil lékařskou pohotovost v regionu na další 4 roky. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. A dnes bude oblačno až polojasno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Příjemné ráno přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj vybral provozovatele lékařských pohotovostí pro roky 2027 až 2030, a to jak pro děti, tak dospělé. 6 pohotovostí na různých místech regionu přijde kraj během 4 let na skoro 130 milionů korun bez DPH. Schválili to krajští radní. Víc poví mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
5: V Tachově bude dětskou pohotovost zajišťovat poliklinika Tachov, pohotovost pro dospělé pak Západočeská ambulance. V Boru bude služba pro dospělé fungovat přímo na poliklinice Bor. V Sušici dětskou i dospělou pohotovost zajiští Sušická nemocnice. Dětskou pohotovost v Plzni pak bude provozovat tak, jak jsou rodiče zvyklí, Nemocnice u svatého Jiří.
4: Pohotovostní služby budou dál zajišťovat také krajské nemocnice. Pohotovost pro děti i dospělé funguje v Klatovské, Domažlické a Rokycanské nemocnici. Pohotovost pro dospělé pak také ve Stocké nemocnici. Už přes 890 tisíc korun poslali doteď jednotlivci, rodiny i organizace na pomoc lidem postiženým požárem v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Peníze přibývají na transparentním bankovním účtu, který na začátku září zřídilo vedení obce. Oheň letos 26. srpna v noci zasáhl 4 rodinné domy, ve kterých žilo 7 lidí a způsobil podle odhadu škodu za 18 milionů korun. Veškeré peníze shromážděné na transparentním účtu se rozdělí mezi zasažené rodiny. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
6: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
4: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové nejstarší seniori potřebují také dostupné zdravotní a sociální služby. Tajfun Juan přinesl na japonské pobřeží přívalové deště a sesuvy půdy. Zemřeli 2 lidé a další 4 jsou pohřešovaní. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Skoro 50 tisíc domácností se kvůli bouři ocitlo bez dodávek elektřiny. Tajfun se teď vzdaluje od Japonska. Meteorologové ale vyzývají obyvatele, aby byli dál opatrní. Sport. 6 změn v nominaci už museli udělat trenéři české fotbalové reprezentace před zápasy elitní skupiny Ligy národů. Ve výběru nového kauče Španěla Deny nakonec chybí kvůli zraněním Chorý, Vlček, Zima, Višinský, Provod a David Jurásek. Defenzivní hráče nahradili Vítík Skryč Falušim a Slámou. Do ofenzivy povolal realizační tým Šuberta, Sejka a Vašulína. Do ligy vstoupí čeští fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Pak odehrají ještě zápasy doma i venku s Anglií a také ve Španělsku.
2: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle slabší přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na Plzeňsku až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Mírný severozápadní až severní vítr k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer pak místy mírně nepříznivé, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dvě vozidla se srazila v Mantově u Chotěšova na jižním Plzeňsku na hlavním průtahu obcí. Na místě je policie, dejte tam pozor. Práce údržby omezují provoz mezi Přimdou a Třemešné na Tachovsku. Práce potrvají zhruba do 14 hodin, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Letošní září píše svou 22. kapitolu, na hodinách máme 5 minut po 7. hodině, přejeme vám příjemné úterní ráno. Víte, že ve Škoda Sportparku v Plzni na Slovanech mají novou lezeckou věž? Stojí na stejném místě jako původní konstrukce a nabízí celkem 222 metrů čtverečních lezecké plochy, rozdělené do 4 profilů. Podrobnosti připojíme za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

se nám zdají sny? Za chviličku nám to vysvětlí děti v rubrice Ahoj rádio. Sny se lidem často zdají, když v posteli chrní. Životní sny taky mají. Rádi si je plní.

0: proč se nám zdají sny?
1: Protože se kroutíme.
2: Protože my si něco pamatujeme ze dne.
3: Protože si pamatujeme něco starého.
4: Třeba, aby jsme si pamatovali nějakého kamaráda.
5: Kdyby nějaká kamarádka měla narozeniny, tak abych si si vzpomenul.
6: Sny totiž jsou totiž vzpomínky takový.
7: Aby jsme měli fantazii.
8: A nebo tam bude něco novýho, že se nám to třeba někdy taky stane ve skutečnosti.
9: Zjistíme, jak byla předtím minulost.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: A zprávu o stavu počasí v plzeňském kraji podává meteorolog Ivo Bohman. Tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobrý den, zpráva o stavu počasí zní oblačná obloha a teploty kolem 9 stupňů.
0: Jaká je nejbližší budoucnost, co nás čeká během dnešního dne?
2: Tak nějak oblačno až polojasno v první polovině dne, takže více oblačnosti zpočátku. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat a k večeru se většinou dokonce vyjasní. Teploty se vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů na Plzeňsku. Nám to vychází až na 18. Na horách bude 10 až 13 stupňů Celsia. Vítr bude vát od severozápadu nebo od severu, mírný od 2 do 5 metrů za sekundu a večer ještě zeslábne.
0: Tak na Plzeňsku sundáme bundy a vám děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio.

0: je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 21 minut ve sportovním areálu Škoda Sportpark v Plzni na Slovanech je nová lezecká věž. Podle vedení obvodu původní konstrukce po více než 20 letech provozu dosloužila a ani pravidelné opravy a revize nemohly její technický stav dlouhodobě vyřešit. Proto vznikla věž nová, která má zajistit příznivcům lezení bezpečnější podmínky. No a já už teď zdravím horského vůdce a lezeckého instruktora Karla Kříže. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pokud mám dobré zprávy, tak vy jste včera u toho otevření nové lezecké věže byl, tak jednak se musím zeptat, už jste si vyzkoušel?
1: Určitě, vyzkoušeli jsme si všechny strany, takže jsem si vylezl na každý straně jednu cestu.
0: Jaké to bylo?
1: Moc dobrý, pěkný to bylo.
0: Celou tu konstrukci nám prosím trošku blíže popište.
1: Tak je to vlastně ocelová konstrukce a povrch je laminátový, to je rozdíl na rozdíl od té staré věže, která byla ocelová, takže tahle konstrukce je trošku lehčí, má trochu jiný tvar, má stejnou výšku, je 10 metrů vysoká, ale má širší základnu a má dvě vlastně kolmé stěny, které jsou určeny pro začátečníky, nebo tam jsou i lehčí cesty a pak jsou dvě převislé stěny, z čehož jedna je mírně a druhá více převislá.
0: Vy jste si vyzkoušel i to nejtěžší a jak dlouho vám trvalo dostat se nahoru?
1: No, nejtěžší jako převis jsem si vyzkoušel, ale i v tom převisu máte různě těžké cesty, takže tam jsou různé obtížnosti, stejně tak jako v těch kolmých, takže jsem nelezl úplně tu nejtěžší cestu, ale trvá to, nevím, do minuty třeba, když to člověk leze, je to jenom 10 metrů.
0: I s ohledem na náročnost těch jednotlivých tras, pro koho je vlastně tahleta věž určena?
1: Určená je vlastně všem, nejsou tam úplně ty nejlehčí cesty, třeba jako typu 3, ale i když by tam šli lézt děti, tak si tam zalezou, protože se dá kombinovat jednotlivé cesty, takže člověk má k dispozici víc chytů. Vždycky každá ta cesta má na svoji barvu, takže pokud leze člověk jenom po té barvě, tak má tu obtížnost, která je k tomu napsaná. Jinak jsou tam cesty až do, myslím si, že nejtěžší cesta je tam nějakých 7 A 7B francouzských. Kdo tomu rozumí, tak ví, o co se jedná.
0: Zrovna máte u telefonu lajka, tak se musím zeptat, co je třeba typ 3 a co je pak 7, 8.
1: Tak je to tak, že když si představíte, že polezete po žebříku, kde budete mít spoustu jako madel a ten žebřík bude položený, to bude taková 2, 3. A když ten žebřík jako nakloníte na druhou stranu a vy necháte nějaký madla, tak to bude pak těžší cesta. Protože o to, jak jsou tam velký chyty, jak jsou daleko od sebe, jak jsou uspořádaný. Takže ta cesta od 3, kterou vylezne vlastně, dá se říct, úplný začátečník, amatér, až po nějaký 8, kde už to musí být teda sportovní letec, který trénuje.
0: Myslím si, že bych se dostal tak maximálně k té 2, ale to už je můj problém.
1: To myslím, že ne.
0: Jaký režim funguje v tom Škoda Sportparku? Může přijít kdokoliv, kdykoliv a začít na té stěně lézt, nebo je to jinak?
1: Je to tak a my máme vlastně v Plzni, je to docela výjimečný, že máme dvě takovýhle volně přístupné stěny, takže tady ta známá plechovka, která tam byla od roku 2003, tak taky byla volně přístupná a pokud vím, tak ten režim by měl být stejný, to znamená, že tam může jít kdokoliv, kdykoliv.
0: Máte případně další tipy na podobné lezení tady v Plzni a okolí?
1: Tak v Plzni je ještě jedna velká volně přístupná stěna, ta je u stadionu Viktorky ve Štroncových sadech. No a pak jsou stěny vevnitř, které se používají teda převážně, když je horší počasí a to je stěna na lezení s lanem na Lokomotivě a pak je tady ještě boudrová stěna V16 v Kolárově ulici.
0: V těch Štruncových sadech, promiňte, v jakém stavu aktuálně? Bude se muset také měnit nebo je všechno v pořádku?
1: Tak ta je teďka zrovna zrekonstruovaná, tam se bude opravovat ještě boudr. Tam v Doudlevcích teda na Slovanech se bude ještě boudr přidávat, co jsem slyšel, takže někdy do konce příštího jara nebo na jaře už by měl být otevřený tam ještě i boudr.
0: Ano, pokud
1: takže obě stěny jsou jako v dobrým stavu a přístupný.
0: Ano, chtěl jsem doplnit, že na jaře by měly přibýt ještě dvě nové boulderingové stěny, alespoň podle našich informací. V tuto chvíli byl u telefonu lezecký instruktor a horský vůdce Karel Kříž. Za veškeré informace děkujeme a přejeme vše dobré. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na Rokycanské třídě na Výpadovce na Prahu pokračují práce na nové lávce pro pěší a cyklisty, která nahradí nevyhovující a už zasypaný podchod. O víkendu těžká technika usadila jednotlivé díly lávky na silnici. Podle stavby vedoucího Ivana Výška potrvají práce na nové lávce do konce roku. Do té doby musí řidiči v místě počítat s dopravním omezením. Město Touškov u Plzně spustilo vlastní mobilní aplikaci pro chytré telefony. Lidé v ní najdou přehled aktualit, chystané kulturní i společenské akce a okamžitá upozornění na důležitá městská hlášení. Začala celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se do pátku otevírá víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Tématy letošního 20. ročníku jsou radikalizace, evropanství a odolnost vůči krizovým situacím a stresu. Podrobnosti a také mapu zapojených míst najdete na webu České asociace Streetwork. Do karlovarského hotelu Thermal dnes zavítá celorepublikový výcvik první pomoci Moc pomoc tour. Na jednotlivých stanovištích si lidé můžou otestovat reakce v krizových situacích pomocí virtuálních brýlí, procvičí si resuscitaci nebo zkonzultují postupy přímo s přítomnými záchranáři. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Slavnostní losování se uskuteční od 12 hodin v Boloni. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A dnes bude oblačno až polojasno, později odpoledne postupné ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 190 mezi parkovištěm Gerlova Huť a obcí Nová Hůrka na Klatovsku. Na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nová hasičská zbrojnice ve Vejprnicích, seniori ve fitness centrech a pohádkově laděné povídky Andreje Gyni na našem webu. To je náplň dnešní rubriky O čem se píše. Bude to za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Náš hudební dramaturg za vámi vyslal Věru Špinarovou, a to v 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Novou hasičskou zbrojnici vejprnických hasičů představuje slovem i fotografiemi zpravodaj obecního úřadu Vejprnice Náves. Na její výstavbu obec získala dotace 6 milionů korun od ministerstva vnitra a 4 miliony od Plzeňského kraje. Vejprnická jednotka dobrovolných hasičů by se do nového měla stěhovat už během podzimu. Fitness centra přestávají být doménou mladých. Zdvihat činky a posilovat chodí stále více seniorů. Vědecké výzkumy ukazují, že silový trénink je pro starší lidi nejlepším nástrojem k udržení zdraví, vitality a hlavně samostatnosti. Zdravotní benefity, které jsou výsledkem pravidelného cvičení se zátěží v seniorském věku, popisuje v časopisu Aktual a Retro Kult, historie a současnost Plzeňského kraje, kulturista a trenér Jan Tomášek. Jak Rom přivedl Gáďa k rozumu a jak Romové hráli v pekle. Dva příběhy z knihy Andreje Gyni Pativ si můžete poslechnout na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Doprovodný článek vás krátce seznámí se životopisem romského spisovatele z Rokycan. V uvedených povídkách se Andrej Gyňa vrátil ke svým kořenům, k prastarým historkám, které si Romové kdysi vyprávěli u ohníčku.

Příjemné úterní ráno vám přejeme, máme 7 hodin a 43 minut. Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta míří do Plzně a jedním z jejich hostů bude legendární fotbalista Antonín Panenka. Dvě volné vstupenky na akci zkuste za chvilku vyhrát.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Nespěte v obilí, bděte u rádia a pojďte s námi na desítku Pavla Horváta, tedy na fotbalovou talkshow bývalého českého reprezentanta a hráče Sparty, Slavie a Plzně. Jehož pozvání přijali fotbalová legenda Antonín Panenka a fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Akce se v Plzni uskuteční v pondělí 5. října od 7 večer v Šeříkovce. Právě teď pro vás máme dvě volné vstupenky, o které si můžete zavolat na číslo 221 554 222. Tak neváhejte a

0: ozvěte se. V červnu uplynulo 50 let od okamžiku, kdy zmiňovaný Antonín Panenka v Bělehradě legendárním vršovickým dloubákem rozhodl penaltový rozstřel proti západnímu Německu a zařídil pro Československo historický titul mistrů Evropy. Nutno říct, že všude, kde Antonín Panenka svůj vršovický dloubák uplatnil, tam mu to vyšlo, tedy až na jednu výjimku. V jednom případě neproměnil a mohl za to buď vítr, špatná tráva, anebo louže. Linka do studia 221 554 222. Hezké ráno vám přeju. Haló, haló.
1: Haló, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam je?
1: Tady Patrik.
0: A Patrik.
1: Volám vám na Teríčky.
0: A Patrik je někde na cestě, je to tak?
1: Ano.
0: Kde se momentálně nacházíte, jak to tam na silnicích vypadá?
1: Já jsem teď přijel hranice do Německa, do práce a docela poklidný provoz dneska.
0: Bezva, tak přejeme šťastnou cestu, dorazte dobře do cíle. Jak velkým odborníkem jste na fotbal a na vršovický dloubák Antonína Panenky?
1: No, snad obstojí.
0: Tak co jste si vybral, vítr, špatnou trávu nebo louži? Jste tam, Patriku? Spojení je stále navázáno. Já doufám, že pan Patrik je teď jenom chviličku třeba mimo signál a hned se nám ozve, ale zatím to nevypadá. To je mi moc líto. My se budeme muset... Už. Jste tam, bezva. Skoro bych vám chtěl doporučit, ať zastavíte, ať ten signál už znova nestratíte, ale hlavně opravdu...
1: Snažím se najít volný místo.
0: Hlavně jeďte bezpečně. Tak co jste si vybral? Už to potřebuji vědět. A zase nám to vypadlo. Tak, já to panu Patrikovi nechci udělat, nechci ho o tu šanci připravit.
1: Už jsem tady.
0: Tak, bezva. Tak. Patriku, povídejte.
1: Já jsem neslyšel otázku.
0: To je úplně jedno, řekněte vítr, špatná tráva nebo louže.
1: No, tak to bude špatná tráva.
0: A není to špatná tráva. Je mi moc líto. Šťastnou cestu, někdy příště, naschledanou. Děkujeme za telefonát, naschledanou. Tak, rychle k někomu dalšímu. Hezké ráno, kdo tam je?
2: Hezké ráno, tady posluchačka Jana.
0: Jano, zdravím vás, tak co vy jste si vybrala?
2: Tak já jsem si vybrala vítr.
0: Vy jste si vybrala vítr. No, Antonín Panenka nám k penaltě vršovickým dloubákem řekl.
3: Jednu jsem bohužel nedal, nemůžu říct bohužel, protože to bylo v těch samých začátcích, kdy jsme hráli s Bohemkou přátelství utkání někde ve Vodňanech a ono před zápasem pršelo a v té bráně byla louže a ten brankář asi nechtěl do ní skočit. Tak zůstal stát, tak mi ji chytnul tu penaltu. Takže ta úspěšnost je 99,99%.
0: Tolik Antonín Panenka. Paní Jano, víte, co z toho vyplývá?
2: Je to jasný.
0: Bylo to louže. Je mi moc líto, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí informovalo šumavské starosty o postupu likvidace staré ekologické zátěže. V Klatovech je dnes soutěž minidronů. V Krušných horách pokračuje turistický festival Eurorando. A dnes bude oblačno až polojasno, během dne obývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Hezké ráno, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to včera řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O harmonogramu likvidace a velikosti zasažené plochy v bývalém vojenském prostoru ministerstvo životního prostředí informovalo i starosty okolních obcí ze Železné Rudy, Hartmanic, Čachrova a Prášel. Bližší informace k tématu přineseme v našem vysílání krátce po půl desáté. V Klatovech se dnes se svými drony utkají desítky středoškoláků. Soutěž minidron začne v 9 hodin v prostorách střední zemědělské a potravinářské školy. Letos se přihlásilo 60 týmů ze 24 středních škol.
4: Soutěž spolupořádá Plzeňský kraj a podle jeho mluvčí Evy Mertlové je úkolem soutěžních týmů naprogramovat dron, který proletí vyznačenou dráhou, rozpozná QR kody umístěné na trati a vykoná zadané pokyny. To vše v nejkratším čase a bez zásahu soutěžících během letu. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Druhým dnem pokračuje v Krušných horách turistický festival Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5000 lidí z různých částí Evropy. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. Jedna z nich vede například kolem Horní Blatné. Pokračuje průvodce Vladimír Rak.
5: Vyrážíme na Blatenský vrch a potom sestupujeme k Blatenskému vodnímu kanálu. Projdeme tam kolem několika propadlin bývalých šachet a zakončíme túru na skalách na Strašidlech, odkud je krásný výhled do údolí na západní část Krušných hor.
2: Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
6: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídily společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterreš prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům. Jejich řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle slabší přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na Plzeňsku až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Mírný severozápadní až severní vítr k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer pak místy mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehodu dvou vozidel šetří policisté na silnici 190 mezi parkovištěm Gerlova Huť a obcí Nová Hůrka na Klatovsku. Místo je s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Tak si počkejte na Martina Písaříka, dozvíte se víc. Teď zpívající Daněk.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Kde jsi u

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

0: I v úterý 22. září jsme vaším parťákem v regionu. Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 17 minut. Americký tank Sherman, dobové uniformy, ale i kulky, které v závěru druhé světové války zůstaly ve fasádách plzeňských domů. I to najdete ve vznikajícím muzeu osvobození v Plzni na Klatovské. Jeho součástí budou i historicky cenné losové interiéry. Víc řekneme za chvilku.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se můžou výjimečně objevit slabší přehánky, spíš na horách. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru většinou až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na Plzeňsku by mohlo být až 18 stupňů, na horách mezi 10 a 13 stupně Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, k večeru zeslábne.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Příběh konce druhé světové války, osvobození Plzně, ale i přednášky nebo koncerty nabídne v budoucnu zážitkové Pettenloss muzeum v Plzni. Město pro něj opravilo budovu na Klatovské 19. Zatím je hotová rekonstrukce domu, včetně historicky cenných losových interiérů a taky moderní přístavba s dominantou americkým tankem Sherman.
1: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
2: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
1: Na těch třech stěnách vlastně za tankem, co jsou do toho účka kolem něj, tam bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po osvobozování Evropy a příchod do Plzně.
2: V několika patrech staré budovy pak bude příběh konce války a osvobození Plzně pokračovat. Návštěvníci se dostanou i do zrestaurovaných historicky cenných interiérů navržených světově známým architektem Adolfem Lossem. A i tyhle prostory hrály na konci války důležitou roli, doplňuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
3: Nacistický režim tady zřídil územní velitelství Wehrmachtu. A když Plzeň v květnu 1945 osvobodila americká armáda, tak v těchto prostorech, přímo v těch dnes dochovaných autentických prostorech navržených architekty Adolfem Husou a Adolfem Lossem, proběhl podpis kapitulace.
2: A i tuhle událost vznikající muzeum připomene. Zatím jsou tu holé zdi, které ale v budoucnu doplní projekce, informační texty a podle kurátora muzea Ivana Rollingera i řada exponátů.
4: Zajímavý jsou určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let, ještě v 90. letech z katedrály svatého Bartolomě nebo ze synagogy v nedávné době. Od přátel jsme získali střely, které byly vyndány vlastně z fasád.
2: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
5: Tady byl betonový dvůr, na kterém asi parkovali ty vojenské vozidla. Tady v této části směrem ke Klatovské 17 byly historické garáže s nějakým zázemím. Já jsem si strašně přál vytvořit muzeum, které nebude mrtvé, které bude žít, jako a proto tady je tady to venkovní auditorium, propojené muzeum s kavárnou. To stupňovité auditorium má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekci bude kino, bude tady třeba autorské čtení, přednášky, jako přál bych si, aby bylo živé.
2: Nové muzeum osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lékařská pohotovost pro děti i dospělé bude v Plzeňském kraji zajištěna také v letech 2027 až 2030. Kraj vybral poskytovatele celkem 6 pohotovostí v Tachově, Boru, Sušici a Plzni a schválila to Rada Plzeňského kraje. Na zajištění všech 6 lékařských pohotovostí počítá Plzeňský kraj s částkou přes 128 milionů korun. Například v Tachově bude dětskou pohotovost zajišťovat poliklinika Tachov a dětskou pohotovost v Plzni bude provozovat nemocnice u svatého Jiří. Plzeň dokončila rozsáhlou rekonstrukci historického objektu na adrese Klatovská 19, kde se nachází cenné losovy interiéry. Plánuje v něm moderní zážitkové muzeum osvobození. Jeho součástí je i nová přístavba s dominantou tankem M4 Sherman. Veřejnosti by se mělo muzeum otevřít na jaře příštího roku. Už přes 890 tisíc korun poslali na transparentní účet jednotlivci, rodiny i organizace na pomoc lidem postiženým požárem v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Oheň na konci srpna zasáhla 4 rodinné domy, ve kterých žilo 7 lidí a způsobil podle odhadů škodu za 18 milionů korun. Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. Proto je nutné, aby se do registru zapsalo co nejvíce lidí. Hokejisté Liberce zabojují na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v sezóně Tipsport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí také Sparta proti Mladé Boleslavi. A dnes čekejte oblačno až polojasno, hlavně na horách slabé přehánky. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz ve Střapoli na Rokycansku na hlavním průtahu obcí nedaleko od bočky na Vytinku. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ruku na srdce. Už jste někdy místo kýženého kusu nábytku omylem složili abstraktní veledílo? Pak jste na tom podobně jako jeden dnešní oslavenec, kterého neživí manuální zručnost, ale psaní divadelních her. No a jméno, to připojíme za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tak vám přejeme hodně lásky, tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 40 minut. Postavou nevelký, ani tak ho ale ve filmech díky jeho osobitosti rozhodně nepřehlédnete. 80. dneska slaví divadelník Arnošt Goldflam, k jehož tvorbě neodmyslitelně patří satirická nadsázka, černý humor a ironie. Není tady divu, že před lety, kdy byl naším hostem, došlo v rozhovoru i na témata jako smích a humor v životě. Mimo jiné nás zajímalo, jestli se autor při psaní knihy nebo divadelní hry usmívá, když zrovna píše něco vtipného.
1: On to není takový halasný nebo hlučný smích, ale někdy se s takovým tichým zadosti učiněním, tak bych řekl, přiblble pochychtávám, když se mně podaří nějaký takový vtip nebo nějaký text.
2: Dáváte ty texty prvotně číst manželce na zkušenou, takže třeba podáte papír a řeknete, přijde ti to vtipné?
1: To ani ne, že bych se jí ptal, jestli jí to přijde vtipný, ale když něco napíšu, tak jí to dávám přečíst. Většinou teda jako první, to je pravda. Sedím třeba blízko ní, když jsme jako v jedné místnosti, ona se třeba zasměje a tak je pravda, že já hned zkoumám. Říkám, čemu se smála, zaútočím hned a ona mě musí hlásit, čemu se zasmála, co jí přišlo vtipný. Ale jako nepodkládám jí to, jo, spíš jsem zvědavej na ty reakce. Tak vždycky, když něco napíšu, tak pár známým ještě a kamarádům to pošlu a prosím je, aby mě řekli nebo napsali nějaký svůj dojem z toho, jestli se pobavili nebo jestli byli někde třeba dojatý taky a tak dále. Čili jsem zvědav na ty reakce a taky, co dělám, když něco napíšu, než se to uvede, tak dělám rád čtení. Čtou se povídky nebo z knížky, úryvky, ale nečtou se tolik hry a já rád čtu i hry před publikem.
2: Kdy se s vámi z plných plic zasmála celá rodina a vůbec se to nemuselo týkat vašeho díla?
1: No, ono se to většinou taky mýho díla netýká, jo, když se směje moje rodina. Kdy se smáli naposledy, to vám přesně neřeknu, ale třeba se smáli a rádi smějí, když mě třeba pozorují při nějaké rukodělné práci. Já jsem například velmi jednoduchou věc, koupil jsem v obchodě takový smontovatelný schůdky, abych mohl třeba ke knížkám nahoře a ty jsem za asistence mýho synka montoval. A ačkoliv k tomu byl návod a tak dále, tak jsem z toho smontoval vlastně úplně abstraktní dílo, kde ty nožky od těch schodků trčely všechny na jinou stranu. A to podotýkám, že jsem se velice přesně držel toho návodu. Jo, takže když něco dělám, je to většinou komický teda.
2: Takže celá rodina se válela po zemi smíchy.
1: Celá rodina ne, ale kluk se smál, žena, která očekávala zrovna narození naší holčičky malé, tak musela si sednout na zem a teď to teda prozrazuju do éteru a smíchy se počurala.
2: Nedodali vám špatné díly náhodou?
1: Ne, dodali mě dobrý, protože ona se toho pak ujala sama, za pár minutek to smontovala.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Plzeňský meteorolog Ivo Bauman má ponětí o tom, jak to aktuálně vypadá venku, proto mu právě teď voláme. Tak, jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobrý den, já mám nejenom ponětí, já to úplně vidím tady z Mikulky, máme oblačno a teploty se už místy dostaly nad 10 stupňů, v průměru je to stále tak někde mezi 9 a 10 stupňů.
1: Co ještě nevidíte, ale určitě o tom ponětí máte, co nás čeká v dalších hodinách?
2: V dalších hodinách nás čeká oblačná až polojasná obloha a v těch ještě dalších hodinách té oblačnosti bude ubývat večer většinou až do vyjasnění. Co se týká srážek, tak tady putují po plzeňském kraji poslední dvě lokální přehánky, další už by neměly následovat. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Plzeňsku očekáváme i 18, na horách 10 až 13, vítr od severozápadu až severu od 2 do 5 metrů za sekundu, večer ještě slabší.
1: Kdo co tu bude putovat zítra?
2: Nebude tady putovat celkem nic, maximálně nějaké ranní mlhy, ale ty se usadí na svých místech, takže putovat také nebudou. Takže v noci jasno nebo skoro jasno, na jihovýchodě v Pošumaví a na východě kraje té oblačnosti malinko více, většinou polojasno. K ránu se tedy vytvoří mlhy a teploty klesnou hodně nízko na 5 až 2 stupně a očekáváme i přízemní mraz.

0: Mazíky. Na horách bude v noci mezi 4 a 1 stupněm a téměř prakticky bez větří. Zítra po chladném ránu dosy přispí, vyhraje, protože pak už nás čeká slunečný den, většinou polojasno, v počátku tedy ještě ty rozpouštějící se mlhy. Nejvyšší teploty zítra 16 až 19 stupňů, na horách do 15 stupňů a vítr zůstane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Něco mi říká, že to ráno zase pěkně prohraju. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory. Nebo se můžete zapojit do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň, jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dobré ráno je u konce, k mikrofonu přichází Stanislav Jurík, aktuálně nedlouho po chirurgickém zákroku na ruce, ale nebojte, na funkci moderátora to nemělo vliv. Tak příjemný poslech, Vladimír Šťovíček se loučí a přeje vám hezké úterý. Teď Marek Starcený.

Věděli jste, že jeden z nejmohutnějších jasanů v České republice s bizarně tvarovaným kmenem roste v Broumově na Tachovsku? Na levém břehu Hamerského potoka ho vysadili v roce 1746 místní manželé jako díků vzdání za přečkání válečných událostí z roku 1742. Památný broumovský jasan dnes dosahuje výšky 32 metry a obvodu 550 cm. Níže u kmene dokonce přes 630 cm.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj zajistí zubní pohotovost v regionu na další 4 roky. Stovky lidí ráno čekali v Praze před ČNB, chtějí si pořídit speciální bankovku. A dnes bude oblačno až polojasno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj zajistil zubní pohotovost pro následující 4 roky. Poskytovat je bude zubní centrum Nerudovka, které ve veřejné zakázce z došlých nabídek získalo nejvyšší počet bodů. Výběr schválili krajští radní. Celková nabídková cena na zajištění služby je skoro 50 milionů korun. Zubní pohotovost chce kraj v regionu zachovat, přestože od letošního roku přešla odpovědnost na zdravotní pojišťovny, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Zubní pohotovost bude fungovat v pracovních dnech od 18 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu od 8 do 20 hodin. Změní se také zázemí pro pacienty. Nově bude součástí pracoviště čekárna, kde bude nejméně 20 míst k sezení a elektronický vyvolávací systém, který má zpřehlednit odbavování samotných pacientů.
2: Obec Tlučná na severním Plzeňsku má nový malotraktor s kabinou a příslušenstvím. Využije ho pro celoroční údržbu veřejného prostranství. Na nákup nové komunální techniky obec částečně využila také dotaci ze strategického plánu společné zemědělské politiky Evropské unie, kterou získala prostřednictvím místní akční skupiny Radbůza.
4: Nové strojní vybavení usnadní podle vedení Tlučné pracovníkům obce péči o veřejné zelené plochy i zimní údržbu chodníků. Moderní malotraktor tak nahradí starší techniku a zrychlí běžný úklid v ulicích. Z Tlučné na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korunu se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé se ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Například na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí.
1: Sport.
2: České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Jako první čeká duel Karolínu Muchovou, která nastoupí proti Harriet Dartové. Před 13. hodinou proti sobě pak bude bojovat Linda Nosková a Katie Bulterová.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle slabší přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Mírný severozápadní až severní vítr k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila ve Střapoli na Rokycansku na hlavním průtahu obcí nedaleko odbočky na Větinku. Na místě je policie a práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 konc 115. kilometru ve směru na Plzeň. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké úterní dopoledne, máme 22. září, chvilku po 9. hodině. Složení potravy, fyzická námaha, nemoci i užívané léky, všechny tyhle faktory ovlivňují propustnost lidského střeva. Celý mechanismus vám přiblížíme už za chvilku a v novém díle Zdraví v cajku vám zároveň povíme o syndromu, který znají víc influenceři než lékaři.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Znáte syndrom propustného střeva? Jak nám teď řekne Miroslav Šuta v ordinaci lékaře, tuto diagnózu neuslyšíte. V medicíně totiž neexistuje. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když v medicíně diagnóza syndrom propustného střeva neexistuje, kde se ten termín vzal? To si ho někdo vymyslel?
2: Pravděpodobně. Mě to také zajímalo, kde se ten termín vzal, protože v odborné literatuře se příliš nepoužívá, o to hojnější je v poslední době v textech pro lajky nebo v různých videích influencerů. Nicméně, kdo je autorem toho termínu a proč se tak rozšířil, se mi zjistit nepodařilo.
1: A o co přesně se vlastně jedná?
2: Nejdřív bych možná měl vysvětlit, že syndrom by měl být souhrn typických příznaků. V případě syndromu propustného střeva se má jednat například o bolesti břicha, nadýmání, průjmy, pocity plnosti a podobně. Nicméně tyhle příznaky jsou velmi široké, jejich příčin může být velké množství. Někdy se k tomuto syndromu také přidává například ekzém nebo některé alergie a tam už ta vazba je velmi problematická.
1: No a jakým způsobem zjistíme, jak na tom s propustností střeva jsme?
2: Existují odborné metody, které opravdu mohou stanovit to, jestli střevo není příliš propustné. V některých případech ten problém opravdu v tomhle může spočívat. Nicméně ty metody jsou instrumentální, to znamená, potřebujete k tomu nějaký přístroj nebo odborné vybavení. Jedním z těch testů je vlastně taková sonda, kdy vypijete roztok, který je složen z dvou typů cukerných látek a potom se studuje, jak rychle se která z těch látek vylučuje do moči. Tento test trvá několik hodin. Další možností je odebrat vzorek biopsii, zase potřebujete odborníka, endoskop a ten vzorek ze střeva, který se odebere, se musí podrobně vyšetřit. Existují i další metody, z nichž nejzajímavější je endoskopické vyšetření, které umí nahradit tu biopsii, to znamená, nikdo vám z těla nic neodebere, jmenuje se to konfokální laserová endoskopie a vlastně odborník je schopen v reálném čase stanovit, v jakém stavu to střevo je.
1: A obejdeme se i bez odborníka, jinými slovy řečeno, existují i nějaké domácí testy?
2: Existují dokonce celá řada testů, které si můžete koupit a které mají stanovit údajně propustnost střeva na základě nějaké kapky krve nebo vzorku stolice. Nicméně odborníci upozorňují, že výpovědní hodnota těch testů je velmi malá, čili nikdo vám samozřejmě nebrání si takový test koupit, ale rozhodně bych z toho neusuzoval, že trpíte nebo netrpíte nějakou vážnou chorobou nebo tím syndromem propustného střeva.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Čím můžeme propustnost střeva ovlivnit?
2: Těch faktorů je celá řada, nicméně většina studií, která se prováděla na zdravých dobrovolnicích. To znamená, že pokud jste relativně zdravý člověk, můžete propustnost střeva ovlivnit například složením své stravy, třeba tím, kolik vlákniny ta strava obsahuje. Propustnost střeva můžete ovlivnit také konzumací alkoholu nebo drog. Nicméně v té laické literatuře se setkáme s tím, že jsou doporučována různá probiotika, potravinové doplňky. A u těchto doporučení máme velmi málo důkazů, že by to opravdu fungovalo. Pokud se testovaly tyhle doplňky a následně se ta propustnost třeba opravdu kontrolovala těmi odbornými metodami, tak se tam úspěch nedostavil. Existují některé léky, například ze skupiny kortikoidů, které i těm nemocným lidem mohou pomoci a zřejmě do budoucna se jich bude využívat více.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vladimír Menšík o tom, jak má vypadat herectví a schánčlivost.
2: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou jim řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čipernej, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba sprdelkové. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chudší rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdlíčky a tohle. No a podívejte se, já z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, i že nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ti to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to býval. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak, že to strašně zdraví. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit, ani. Jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetické. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak jako, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbine. Za dvě minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli, to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli, jak dotruhli do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, pač tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Skupina na Mike and the Mechanics, 2 minuty po 9:30 na našich vlnách.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský rozhlasový orchestr 80, to je název výstavy připomínající významné jubileum tělesa, na které navázala dnešní plzeňská filharmonie. Vernisáž se koná dnes v 18 hodin v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Do plzeňského Zachspabu můžete zajít na koncert Ivana Mládka a Benjo Bandu. Známé písničky a typický humor Ivana Mládka vás tam čekají od 20 hodin. Rozloučení s létem se odehraje dnes od 6:30 v restauraci U pramenů v Plzni degustací vín z vinařství Hort. Řízená ochutnávka nabídne 8 vzorků vín, které doplní menu šéfkuchaře Petra Kolesy. Za historií můžete vyrazit do Přeštic, v konferenčním sále KKC začne v 17 hodin přednáška Pozadí a proměny přeštických městských kronik. Magistra Ivana Dvořáková v ní přiblíží městské kroniky v souvislosti s letošním 800. výročím první písemné zmínky o Přešticích. Městské kulturní středisko Modrá hvězda ve Gdyni pořádá přednášku Marka Orkováchy Umění žít. Známý kněz, biolog a spisovatel bude od 18 hodin v kině mluvit o životě, odpovědnosti za vlastní příběh a o tom, jak svůj život naplnit smyslem. Komediální klenot Sex v 6. patře si můžete vychutnat v Hrádku u Rokycan. Divadelní představení s Karlem Zimou, Pavlem Baťkem a Alžbětou Stankovou začíná v kulturním domě v 19:00. Praktický trénink první pomoci nabídne od 15 hodin akce Moc pomoc tour v karlovarském hotelu Termál. Umožní zájemcům vyzkoušet si bezpečně první reakci, rozhodování pod tlakem i základní kroky první pomoci. A cestovatelskou přednášku Petra Nazarova na téma Pěšky kolem Česka nabídne od 17 hodin městská knihovna v Mariánských Lázních. Její autor absolvoval 2100 kilometrů dlouhou pouť. O čem budeme v našem vysílání mluvit už za chvilku. Ministerstvo životního prostředí seznámilo starosty šumavských obcí s postupem a rozsahem likvidace staré armádní ekologické zátěže v lokalitě Dobrá voda. Jaký bude a jak schůzku starostové hodnotí, to od nás uslyšíte už za malý okamžik. Hezké dopoledne.

0: Z Lučnice, rychle na Šumavu, starostové šumavských obcí se dozvěděli přesný harmonogram likvidace staré ekologické zátěže v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Na setkání v Železné Rudě je s ním včera seznámil tým Ministerstva životního prostředí. Byla to první osobní schůzka zástupců ministerstva se šumavskými starosty na toto téma. Jen připomenu, že 8. září oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, že v bývalém vojenském prostoru je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
1: Tak jsem rád, že došlo k informaci ze strany ministerstva životního prostředí tady šumavským starostům, který prostě trochu tápali v informacích a dneska jsme si všechno vyjasnili, naznačili nám postup všech prací a dostali jsme prostě prezentaci, jak to bude probíhat.
2: Uvedl po schůzce starosta Hartmanic Pavel Waldman, který kandiduje v komunálních volbách za Sdružení nezávislých kandidátů Hartmanice 2026.
1: Určitě jsem spokojený, protože první krok, první setkání, prostě, který si myslím, že uklidní tady celou veřejnost.
2: A to potvrdil i starosta Čachrova Josef Bejvl, kandidující za Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Dostali jsme informace, které jsme potřebovali o dalším postupu i o té historii, jak to celé vzniklo, a s tím, že pokud budeme mít další dotazy, nemáme váhat se obrátit, takže veškeré ty naše dotazy budou řešeny promptně, si myslím.
2: Uhum. Konkrétnější byl starosta Železné Rudy Filip Smola, který kandiduje za Sdružení místní, aby se u nás dobře žilo. Podle něj jednou ze zásadních otázek setkání byla možná kontaminace spodních vod.
4: Byli jsme ujištěni, že žádné podzemní vody kontaminovány nejsou. Byli jsme informováni detailně o rozsahu sanačních prací, které budou probíhat, veškeré ty sudy po těch chemikáliích budou odstraněny ještě během letošního roku.
2: A tým ministerstva životního prostředí se včera v Alžbětině sešel i se zástupci Dolnobavorského okresu Regen.
5: Samozřejmě tam byla spousta otázek o tom, jaká je poloha vlastně té oblasti, jak je to velké, co tam je a jak budou postupovat práce. A samozřejmě si to neohrozilo třeba podzemní vody nebo nadzemní vody v Německu.
2: Dodal k tomu náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček. Bavorsko nabídlo české straně pomoc při dekontaminaci prostoru. Zasažená lokalita je podle náměstka velká asi jako dvě fotbalová hřiště.
5: Další postup bude takový, že aktuálně je oblast zabezpečená, je hlídána jak policií, tak armádou a samozřejmě následně je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Armáda minulý týden zahájila v oblasti ženyní a chemický průzkum. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Tak to byla jedna pohádková, teď pogratulujeme Darinám k dnešnímu svátku a za chvilku přidá další výročí kolega Petr Jungmann v rozhlasovém kalendáriu. Tak všechno nejlepší a vám všem hezké dopoledne.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
4: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
5: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
5: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebejky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
6: Zimíre, kde jsi byl tak dlouho?
7: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
8: Hlavně to pořádně vylešti, ať nepoznají, kolikrát je to bourač.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

Ještě 3,5 minuty a bude tady 10. hodina. Přivítáme dnešního hosta, a to primářku oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorku Hanu Kučerovou. Stane se tak po zprávách v 10. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská teplárna postupně zahajuje novou topnou sezónu. Město Touškov spustilo vlastní mobilní aplikaci. A dnes bude oblačno až polojasno. Během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Nová topná sezóna začne v Plzni zítra, tedy 23. září. Je to přibližně ve stejnou dobu jako loni. Na zprovoznění všech stanic pracují technici společnosti Plzeňská teplárenská už od začátku týdne, říká mluvčí Petra Sígrová.
2: Z dispečinku budou postupně zprovozňovány dálkově ovládané stanice, které budou již dodávat teplo na večerní špičku. Souběžně začnou naši technici zprovozňovat i místně ovládané stanice. Finální zprovoznění všech stanic se předpokládá ve středu 23. září, kdy začne topná sezóna v Plzni.
0: Město Touškov u Plzně spustilo vlastní mobilní aplikaci pro chytré telefony. Lidé v ní najdou přehled aktualit, chystané kulturní i společenské akce a okamžitá upozornění na důležitá městská hlášení.
3: Aplikace bezplatně dostupná pro chytré telefony zároveň nabízí modul pro rychlé hlášení závad v ulicích. Podle webu města tak mohou občané třeba vyfotit nefunkční pouliční osvětlení nebo poškozený městský mobiliář. Závadu označí na mapě a podnět odešlou k řešení. Z města Touškova severně od Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
4: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Sport. Hokejisté pražské Sparty zabojují Tipsport Extralize o prodloužení série. V dohrávce třetího kola poprvé v tomto ročníku nastoupí před svými fanoušky, a to proti Mladé Boleslavi, kterou na svém ledě porazili 10krát v řadě. O půl hodiny dřív, tedy už v 18 hodin, startuje předehrávka 11. kola mezi mistrovskými Pardubicemi a Libercem.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle slabší přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne postupné ubývání oblačnosti, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na Plzeňsku až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Mírný severozápadní až severní vítr k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Práce údržby omezují provoz mezi Kaceřovem a Planou na severním Plzeňsku. Projíždějte tam opatrně. A pracuje se například i na dálnici D5 kolem 144. kilometru ve směru na Rozvadov nedaleko sjezdu na Svatou Kateřinu. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Omezení potrvá zhruba do 12 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 10. hodině přejeme hezké dopoledne. U příležitosti Světového dne Alzheimerovy nemoci jsme pozvali do našeho vysílání odbornici, která odpoví na dotazy související se stářím a ztrátou paměti. Poslechněte si rozhovor s doktorkou Hanou Kučerovou, primářkou geriatrického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Začínáme už za malý okamžik.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: 10 hodin a 10 minut naším dnešním dopoledním hostem je primářka oddělení geriatrie fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Hana Kučerová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste přišla. Budeme se bavit o ztrátě paměti, o demenci ve stáří. Tak mě tak napadá, když člověk občas zapomene něčí jméno, nebo hledá klíče, nebo si nemůže vzpomenout, proč došel do jiné místnosti a musí se vrátit. Kdy jde o běžnou zapomnětlivost a kdy už bychom měli spozornit? Existuje nějaká takováhle hranice?
1: Tak ta hranice je velmi nepřesná, nelze oddělit přesně běžné poruchy paměti, které se samozřejmě vyskytují v populaci i u, asi bych řekla, podstatně mladších jedinců, než jsme my dva. Ale spozornět by lidé měli určitě v případě, kdy pozorují, že dochází ke ztrátě schopnosti sebeobsluhy a k takovému ztrátě fungování, kdy začínají dělat závažnější chyby v práci, kdy se přestávají třeba orientovat v prostoru, který jim není úplně blízký, a tak se jako trošku změní ta osobnost.
0: Mm-hmm. To je asi pozorovatelné spíše dlouhodobějším způsobem. Asi to na člověku nepoznáme ze dne na den nebo z hodiny na hodinu.
1: Určitě. Ono to, co jste zmínil, to může být, ale nemusí, ještě takzvaná mírná kognitivní porucha, která je velmi častá v populaci v těch vyšších věkových kategoriích, což bych řekla už třeba od těch 55-60 let. My se tady asi bavíme o seniorech. Taková nejobávanější nemoc nebo forma demence, to je asi Alzheimerova demence, o které se hodně hovoří. Včera jsme oslavili den, že jo, Alzheimerovy nemoci. Ale o demenci jako takové bychom neměli hovořit dříve než půl roku poté, co pozorujeme nějaké zásadní příznaky a hlavně teda, co ten člověk začíná selhávat v těch všedních činnostech.
0: Mm-hmm. Tak pojďme do těch pojmů trochu přesněji, co přesně tedy znamená demence a jak souvisí s Alzheimerovou chorobou, jestli se můžu takhle zeptat.
1: Demence, Alzheimerova choroba je jedna z forem demence. Mm-hmm. Demencí máme mnoho druhů, já asi tady nebudu povídat všechny klasifikace, ta nejčastější je asi ta Alzheimerova a vaskulární demence. Často se prolíná ta etiologie, že podílí se jeden nebo druhý faktor. Máme demence frontotemporální, máme demence taky sekundární, které jsou vlastně způsobeny, nevím, třeba z alkoholu nebo prostě při jiných nemocích může být člověk dementní. A jde vlastně o poruchu, kognitivní poruchy v tom smyslu, že dochází nejen teda k poruchám paměti, k poruchám vyjadřování. Ten člověk se špatně vyjadřuje, hledá slova nebo vůbec si nevzpomene. Může začít bloudit, může zapomínat se najíst nebo...
0: Takové ty základní úkony,
1: co základní, co člověk bez této diagnózy dělá prostě běžně.
0: Mm-hmm. Je demence přirozenou součástí stárnutí, anebo jde o onemocnění, které bychom měli nějak konkrétně a zásadně řešit?
1: Je to rozhodně teda ne, každý senior musí být dementní. Mm-hmm. To stáří nerovná se demence, prosím vás, to rozhodně ne. Jak jsem zmínila, dementní mohou být i mladší nemocní, ale ve stáří my tu demenci teďkon vídáme častěji, protože medicína pokročila, věk dožití se zvyšuje a lidé přežívají nemoci a situace, na které by dříve zemřeli v mladším věku. Že jo? Takže i z toho důvodu je těch demencí kolem nás teď mnohem, mnohem víc.
0: Mm-hmm. Můžeme ještě na závěr toho prvního vstupu říct, jak se pozná Alzheimerova choroba, jaké jsou ty první příznaky? Pozná to okolí toho člověka, že trpí zrovna touhle chorobou? A nebo je třeba to nějak diagnostikovat u lékaře?
1: Je třeba to diagnostikovat, jak jsem řekla, většinou ten průběh je typický v tom, na rozdíl třeba od té vaskulární demence, že u toho Alzheimera se ten stav tak jako trvale zhoršuje. Postupně se prostě horší. Vaskulární demence na rozdíl od toho má takové, ta probíhá v takových jakoby sinusoidách. Tam jsou dny, kdy ten člověk je lepší, ale naopak třeba při jakémkoliv infektu nebo i při pouhé změně prostředí, při hospitalizaci z nějakého jiného důvodu se může ten stav rapidně zhoršit.
0: A to mi ještě řekněte, pozná to sám na sobě ten pacient? Pozná sám na sobě, že má Alzheimerovu chorobu?
1: No, někteří asi se obávají a určitě jim to neprospívá, taková ta obava, která jde až do té úzkosti, která vás trošičku jako ochromuje, ale ve většině případů si myslím, že to člověk nepozná.
0: Říká primářka oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Plzni doktorka Hana Kučerová. Zůstává naším hostem.

0: Povídáme si s doktorkou Hanou Kučerovou na téma stáří, demence, ztráta paměti. Napadá mě další sada otázek právě ohledně Alzheimerovy choroby, kterou jsme tady načali u příležitosti včerejšího světového dne této nemoci. Existují lidé, kteří mají větší riziko vzniku Alzheimerovy choroby než ostatní? Třeba jsou nějaké rizikové skupiny?
1: Může být genetická zátěž, je to tak, a jak se říká, lidé, kteří pracují rukama, tak většinou mají unavené ruce, a lidé, kteří namáhají hodně i pracují třeba ve vysokých funkcích, a jsou hodně, tak bych řekla, jako kteří mají hodně zaměstnávají mozek, tak může se u nich projevovat.
0: Jak může to onemocnění postupovat rychle? S čím je potřeba počítat? U každého pacienta je to asi trochu jiné.
1: Samozřejmě je to značně individuální, hodně záleží na tom, v jakém stádiu se ta nemoc podchytí. Dneska i vlastně diagnóza, teda definitivní diagnóza, je až sekční, že jo? Takže máme nějaké indicie, děláme magnetickou rezonanci, abychom zjistili, jestli ty příznaky, ty známky mozkové atrofie nebo ukládání toho beta amyloidu jsou v typických lokalizacích pro Alzheimerovu demenci. Ale teď vy jste odběhla od otázky.
0: Ne, to je v pořádku. Jestli je to u každého pacienta stejně rychlé, anebo
1: ano,
0: jestli
1: ne,
0: se to
1: není to stejně rychlé, a ten časový horizont od diagnózy vlastně po terminální zakončení se říká 7 až 10 let.
0: Mm-hmm. Pokud má člověk podezření, že se jeho paměť zhoršuje, na koho by se měl obrátit jako prvního?
1: Tak jako prvního by se měl obrátit na svého praktického lékaře. A dneska se dělají testy kognice, screeningové testy třeba v lékárnách. Chodí nám do ambulance několik pacientů, kteří právě tímto způsobem poprvé přišli jako na to, že je nějaký problém. Ti lidé si často ten problém neuvědomují. Ano, musím na to někdo upozornit. Ale pak jsou zase případy, kteří jsou úzkostní, že jo, a třeba nezvládli ten test úplně na jedničku, na ten plný počet bodů, a pak chodí, mám několik pacientů, kteří chodí jednou za rok se víceméně ujistit,
0: že je to v pořádku.
1: Je to v pořádku.
0: Jak probíhá to vyšetření, když máme někoho u rádia, kdo se vyloženě k doktoru bojí? Co takového člověka čeká za vyšetření?
1: Je to tak, že se hodně bojí. No. Jo? Ono geriatr, psychiatr, ono to zní podobně. A i když demence jsou takové území, jako kde se prolíná vlastně zájem, nebo mohli by pečovat neurologové, psychiatři i geriatři, tak nějak ten geriatr a neurolog z toho vychází pro populaci líp než ten psychiatr. Jo, ale jsou případy, kdy si s příznaky s poruchami chování u těch lidí nevím úplně rady a odesílám k psychiatrovi potom. Běžně děláme teda kognitivní testy, to je sada testů, kterých není třeba se obávat.
0: Prostě člověk udělá a ví, jak na tom je.
1: Člověk udělá, potřebuje k tomu brýle, pokud je nosí sluchátko, pokud ho používá. To je věčný boj na ambulanci.
0: Ano, ano. Jaké jsou dneska možnosti léčby Alzheimerovy choroby? Existují vůbec nějaké?
1: My tu chorobu neumíme vyléčit. To kauzální léčba zatím neexistuje. Samozřejmě, že se bádá, jsou přísliby. Jako už několikrát se říkalo, že bude zaručený lék na Alzheimerovu demenci, ale co umíme a o co se snažíme, je ten proces zpomalit.
0: Mm-hmm.
1: Ale to je
0: daří?
1: Strašně důležité.
0: Je to individuální ten
1: taky,
0: proces?
1: Tak je to individuální a zase záleží na tom, kdy se ten člověk začne léčit.
0: Za chvilku budeme mluvit o prevenci i o vlastně okolí takových pacientů, o rodinách, jakým způsobem se o pacienty pečuje. Naším hostem je doktorka Hana Kučerová.

0: Ještě chvilku se budeme povídat s paní doktorkou Hanou Kučerovou a povídáme si i na téma Alzheimerova choroba. Budeme preventivní, jak jsem předesílal. Můžeme sami nějak ovlivnit riziko vzniku demence? Co má podle současných poznatků největší význam v tomhle směru?
1: Tak největší význam dvě věci. Kognitivní trénink, duševní aktivita a i fyzická aktivita. Přiměřený, pravidelný, fyzický prostě nějaký program.
0: Takže pořád nějaký pohyb, dejme tomu.
1: Ano, udržovat se. Dřív se říkalo, mluvilo se o tom, že jako luštit ty křížovky, že jo, a namá ten, procvičovat ten mozek. Dneska se ví, že přiměřená fyzická aktivita je minimálně stejně důležitá jako ten kognitivní trénink. Mm-hmm. Takže donutit se, obléknout se, ať prší, ať je zima, mráz, sluníčko, prostě a vyrazit ven.
0: Jsem rád, že to říkáte, to je docela dobrá rada a přitom celkem jednoduše splnitelná. To se dobře poslouchá, to je v pořádku. Procvičování paměti jako takové, doporučíte třeba nějaký, nevím, test nebo něco, co by člověka jaksi drželo při, když to dám do úvozovek, při smyslech a při kondici paměťové?
1: Tak ono je to hodně také o komunikaci, která když si budete sám o samotě luštit křížovky, tak vám to asi nedá tolik, jako když si přečtete nějakou knihu a potom si o ní s někým popovídáte. Mm-hmm. Jo, i společenské hry, deskové hry, které já nemám ráda od dětství, nikdy mi to nešlo, pak se to bylo za mě vždycky utrpení, ale je to strašně důležitý. Mm-hmm.
0: Tak dobře, že to tady zaznělo.
1: Udržovat sociální kontakty.
0: Ano. Důležitá informace teď bude směřovat směrem k rodinám, které se třeba o někoho s takovou demencí nebo s Alzheimerovou chorobou starají. Asi to bývá pro příslušníky té rodiny nebo toho okolí toho pacienta poměrně těžká situace.
1: Je to těžká situace a je to velmi těžká situace, pokud ta rodina není kompletní, že jo, pokud není úplná. Ti pečující vlastně jsou ve věku, už když se bavíme o tom, že budeme léčit, budeme řešit pacienty okolo 80 let věku, tak jejich děti, padesátníci, šedesátníci, že jo, mají takzvaná sendvičová generace. Jejich děti někdy už chtějí lídat vnoučata, teď mají starost o ty rodiče. A mnozí jsou ještě teda aktivní, takže sami pracují. Takže je to někdy velmi náročné, takže nebát se říct si o pomoc a hlavně uchovat si nějaký prostor sami pro sebe. Vždycky si najít aspoň, já nevím, půl dne, jedenkrát v týdnu, když svěří toho seniora, někomu teď mluvíme o těch, kteří už potřebují péči 24 hodin denně, že jo. Takové to hlídání, že se bojí odejít rodina a nechat toho seniora doma samotného, tak určitě se nebát třeba i cestou nějaké pečovatelky, i to se nechá zařídit, ale prostě odejít a dát si chvilku pro sebe, vypnout.
0: Ano. Myslet taky trochu na sebe sobecky, když to takhle řeknu. Jak by měli vlastně ti příbuzní komunikovat s tím člověkem, který má poruchy paměti a někdy opakuje třeba stejné otázky, zapomíná známé informace a tak dále?
1: Rozhodně se snažit být trpělivý, nezdůrazňovat tomu člověku, že má nějaký problém. Měli by se snažit zachovat mu domácí prostředí tak, jak je na něj ten člověk zvyklý. Samozřejmě minimalizovat třeba zbytečný nábytek, zbytečné předměty, aby ten člověk měl na svém místě to, co používá. Nesnažit se mu v dobré víře, kolikrát třeba zlepšit podmínky k životu tím, že mu přebudují kuchyni nebo že přebudují koupelnu, tam samozřejmě je třeba udělat úpravy, aby ten člověk se dostal ideálně do bezbariérového sprchového koutu, ale neměnit věci, které se měnit nemusí. A co je taky strašně důležitá, spánková hygiena. To jsem nezmínila v té prevenci pro všechny.
0: To je důležité. Asi by na závěr mělo zaznít, když už jsme u té prevence, jestli přicházejí pacienti k vám na geriatrii k vyšetření včas. A nebo se často stává, že rodina začne situaci řešit až ve chvíli, kdy už je opravdu skoro pozdě?
1: No, tak někteří přicházejí včas, ale většina bych řekla, že přichází pozdě.
0: V tom případě, jaké první kroky byste doporučila člověku, který na sobě nebo u svého blízkého pozoruje nějaké změny se zhoršováním paměti?
1: Objednat se k nějakému specialistovi.
0: Tečka. Víc říct asi v tuhle chvíli do rádia nemůžeme. Radila nám primářka oddělení geriatrie fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Hana Kučerová. Děkuji za vaše odpovědi, za váš čas, ať se vám daří. Díky.
1: Děkuji, nashledanou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel České. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu Rozhlas. Český rozhlas Plzeň.

3 minuty zbývají do 10:45. Přejeme hezké dopoledne. Vlčí jámy, Blatenský vodní příkop nebo přírodní park Přebus. To jsou jen některá z míst, kam se vydali účastníci Euroranda. Evropský festival pěší turistiky je poprvé v Krušných horách. Za turisty se vypravíme v reportáži už za chvilku.

0: lety.
1: Je tady studené počasí, to vám nevadí, nelitujete toho
0: ne,
1: už?
0: My jsme zvyklí. Z jihu Moravy jsme zvyklí.
1: Na stejný výlet vyráží i paní Michaela. Vy vypadáte, že vám je opravdu zima.
2: My se těšíme, až se oteplí. My jsme zníženy, nejsme zvyklí na zimu.
1: Na sobě máte péřovou bundu, palčáky, čepici.
2: Oblíkal jsem se už jakoby na zimu, i když před 14 dny jsme chodili ve tmavých šatech. Ale ještě ani to snad nestačí.
1: Na jednotlivé výlety turisty rozvážejí autobusy. Nabírají je v německém Obervízentálu, v Loučné pod Klínovcem nebo v Božím daru. Většina turistů je tady ze zahraničí. Je tu slyšet angličtina, francouzština nebo španělština. Nejvíc lidí ale dorazilo z Německa. Například na výlet v okolí Horní Blatné vyrazili s průvodcem Vladimírem Rakem jen německy mluvící turisté. Jednou z nich je Silvia ze saského města Chemnitz.
3: Chceme poznat nové lidi a turistické zajímavosti Česka. V Německu chodíme na tury častěji, ale na české straně jsme zatím tolik nechodili. Proto jsme chtěli projít všechny české trasy, poznat nové lidi a také kulturu jiných zemí.
1: Průvodce Vladimír Rak asi po kilometr a půl dlouhém pochodu dovedl skupinu k bývalému cínovému dolu, k takzvaným vlčím jámám.
4: Jak se stropy a stěny propadly, tak dneska to vypadá jako krásná přírodní soutěska za těch 200 let nečinnosti, neexistence toho dolu. To vypadá opravdu jako rokle a vpravo tam je dokonce vidět vytesaný průchod ve skále jako obrovské skalní okno, což ukazuje ten původní směr té chodby, kudy chodili a dobývali ty rudy.
1: Turistický festival Eurorando potrvá na české i německé straně Krušných hor do soboty 26. září. Z Božího daru a Horní Blatné Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Skupina Boty v našem dopoledním vysílání. Dneska je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který máme zrovna chuť. Přesto vy, kteří se počítáte třeba spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce běží film, který znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu. Je to kvůli atmosféře filmového příběhu nebo zápletce, způsobu vyprávění nebo kvůli hercům, herečkám? No, na odpovědi už se teď do Noční linky těší moderátor Borek Kapitančík. Noční linku vysíláme krátce po 23. hodině. Teď jsme před zprávami v 11 dopoledne, budou tady za 4 minuty. Hezký poslech a hlavně klid.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Podrobný průzkum místa v dobré vodě na Šumavě, kde jsou toxické látky, půjde provést až při sanaci, informovalo o tom Ministerstvo životního prostředí. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. A dnes bude oblačno až polojasno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Kateřina Jiřincová. Dosavadní zjištění v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě, kde se našly toxické látky, nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod, a to ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Podrobný hydrogeologický průzkum a následný monitoring budou moct odborníci provést ale až po odstranění rizikového materiálu, tedy při sanačních pracích. Kontaminaci podzemních a povrchových vod proto v tuto chvíli nelze definitivně vyloučit. V tiskové zprávě to uvedlo Ministerstvo životního prostředí, které na dalším postupu spolupracuje s rezortem obrany, který v lokalitě zajistí potřebné drenáže a vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív a Pavel Jindra popisuje i další důvod.
3: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
2: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebuje stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Desítky středoškoláků soutěží se svými bezpilotními letouny v soutěži Minidron. Akce se koná v prostorách Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech. Letos se přihlásilo 60 týmů ze 24 středních škol.
4: Soutěž spolupořádá Plzeňský kraj a podle jeho mluvčí Evy Mertlové je úkolem soutěžních týmů naprogramovat dron, který proletí vyznačenou dráhou, rozpozná QR kody umístěné na trati a vykoná zadané pokyny. To vše v nejkratším čase a bez zásahu soutěžících během letu. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková zahájí čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. V čínském Shenzhenu nastoupí za pár minut proti Soné Kartelové. Pak bude hrát Linda Nosková proti Katie Bolterové. Do 4 hry jsou zatím z českého týmu nahlášené Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, později odpoledne postupné ubývání oblačnosti, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Mírný severozápadní až severní vítr k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na dálnici D5 mezi kilometry 50 až 28 ve směru na Prahu. V levém pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. Oprava mostku omezuje provoz mezi Novou Hutí a Kamenným újezdem u Rokycan. Dopravu na místě řídí pracovníci údržby, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Co je to přiznaný spoj? No, kdo to neví, dostane vysvětlení přímo od ředitele Ústavu pro jazyk český, a to už za chvilku v dnešním jazykovém koutku. Přejeme hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Juríček.

0: Jazykový koutek.
1: U dnešního jazykového koutku má Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český trochu obavu, jestli nebude vysvětlovat něco, co může být zrovna v Plzni dobře známo. Řeč bude totiž o jednom technickém obratu a Plzeň je přece město techniků, strojařů a podobně. Věříme ale, že se najde někdo, koho určitě obohatíme o nové poznatky. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Myslím, že obohatíme přinejmenším toho, kdo se nás na daný obrat ptal. Jde konkrétně o obrat s přídavným jménem Přiznaný a dotaz zní, co to znamená, když se řekne, že spára je přiznaná nebo že jde o přiznaný spoj. Odpověď je přitom poměrně snadná, je to taková spára nebo takový spoj, který je prostě vidět. Není nijak zamaskovaný nebo překrytý a podobně.
1: Už jsme mluvili o tom, že je obrat z oblasti technické. Můžeme si teď upřesnit, kde konkrétně se používá?
2: Netroufl bych si přesně říct, ve kterých technických oblastech je nejtypičtější. Ale podle nalezených dokladů je zřejmé přinejmenším to, že je to termín odborný, tedy že nejde o technický slang. Najde se ve strojírenských učebnicích, skriptech, technických příručkách a podobně. Ať už vysloveně nebo pomyslně dává přídavné jméno Přiznaný do kontrastu různé způsoby technického řešení. Dejme si praktický příklad. Řekne se, že nějaká spára na karosérii auta byla u staršího modelu přiznaná, zatímco u novějšího modelu už přiznaná není. Znamená to, že na těch starších autech je spára jasně vidět, není nijak, řekněme, maskovaná. U novějších je ale nějak zatmelená, přelakovaná do úrovně součástí, které spojuje a není na pohled vůbec vidět, je od okolí prostě k nerozeznání.
1: Dá se říct, co se v té technické oblasti nejčastěji přiznává nebo naopak nepřiznává?
2: Když vyjdeme z těch jazykových dokladů v Českém národním korpusu, protože technickou praxi dopodrobna bohužel neznám, nejčastěji se hovoří o přiznaných trámech, nebo chcete-li o přiznaném trámoví. A to se vlastně dostáváme k tomu, že přiznávání a nepřiznávání v tom našem smyslu je časté také ve stavebnictví. Asi se sluší dodat, že přiznaný trám je takový, který není ničím zakrytý, to znamená, je jasně vidět třeba v místnostech, které jsou půdní ve stavbou. Celkem častý je ve stavebnictví také přiznaný, tedy viditelný, nezakrytý, ničím neobložený betón. Přiznaná či nepřiznaná spára je ale také dost hojná.
1: Proč se vlastně takovým spojům, trámům a podobně říká právě přiznané?
2: Nevím, proč volba padla právě na přídavné jméno Přiznaný. Tomu, kdo ho poprvé v podobném obratu použil, zřejmě přišel jako východisko vhodný základní význam tohoto přídavného jména. Dalo by se ale samozřejmě použít i u jiných obratů, třeba viditelná, nezakrytá spára. Oproti přiznané spáře ale mají tu nevýhodu, že by mohly být vykládány jako negativně hodnotící. To znamená, jde o spáru, která by měla být zakryta, protože třeba nepůsobí esteticky. Tak to ale není. Co je přiznané, je ponechané úmyslně a třeba právě z estetických důvodů.
1: No a my jsme se přiznali k přiznanému spoji v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Tehdejší boyband All for One v našem dopoledním vysílání. Nedávno jsem je viděl v nějakém televizním přenosu. No, hezcí dědečkové z nich jsou. Máme 3 minuty po 11:15, přejeme hezké dopoledne. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do lázeňského centra Karlových Varů. V těsné blízkosti Císařských lázní vede přes řeku Teplou Gétova lávka se skrytou technickou zajímavostí. Více prozradíme už za chvilku v našem seriálu.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tajemství technických památek.
1: Gettova lávka v Karlových Varech je 20 metrů dlouhý a přes 3 metry široký most přes řeku Teplou. Ocelová konstrukce s kovaným ozdobným zábradlím, která spojuje Císařské lázně s Gettovou stezkou, je replikou původní lávky z 19. století. Více teď prozradí památkář Karel Hamburger.
2: Gettova lávka byla postavena v roce 1892. Bylo to v reakci na devastující povodeň, která postihla Karlovy Vary v roce 1890.
3: Povodeň toho roku zdevastovala zástavbu v lázeňském jádru Karlových Varů. Poškodila stovky domů a desítky lávek a mostů.
2: V reakci na to ty nové mostní díla, respektive ty pěší lávky, byly řešeny se sklápěcím mechanismem zábradlí a byly prováděny již z tehdy nastupujících progresivnějších materiálů, jako byla litina a ocel.
3: A právě z ocele a litinových prvků vznikla jak lávka postavená na konci 19. století, tak její současná velmi zdařilá replika, které nechybí sklopné zábradlí, popisuje památkář Karel Hamburger.
2: Sklápěcí mechanismus zábradlí sestává z podélných a příčných kloubů. Ty příčné klouby ty držely konzoly, které se musely odjistit. Následně teda ta zábradlí byla sklopná, sklápila se dovnitř na tu mostovku a byl to způsob jakési protipovodňové odolnosti té lávky, aby nezadržovala v případě povodní naplaveniny a nebyla právě stržena tím proudem. A pokud by k té povodni došlo, tak by se voda přelévala přes mostovku a to zábradlí by netvořilo bariéru, protože bylo v té době sklopeno do prostě ležaté polohy.
4: Uvidíme to odsud.
2: Když se nakloníme přes zábradlí, vidíme tu volutovou konzolu. Pod ní je ten příčný kloub, který se odjistil. Ta konzola se sklopila a následně bylo možno zábradlí sklopit směrem na mostovku. To zajišťoval tento podélný kloub. Ten sklápěcí mechanismus je funkční, jde o jednu ze dvou takto dochovaných záležitostí v Karlových Varech. Další sklopné zábradlí je dochováno na Labického lávce, takže tu máme dva příklady sklopných zábradlí. Je to technická finesa, která se používá i v současnosti na právě nově postavená trojská lávka, kde toto řešení bylo zopakováno.
3: Přestože jsou sklopná zábradlí funkční, od roku 1937, kdy byla zprovozněná přehrada na Březové, záplavy Karlovým Varům nehrozí. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Už je skoro 6 minut po půl 12. Přejeme hezké úterní dopoledne. 80 dneska slaví český herec s nezaměnitelným hlasem a vystupováním, totiž dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam. Narodil se 22. září 1946 v Brně, kde prožil velkou část svého života. Zapsal se jako herec v brněnském Hadivadle a režíroval v Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí, a takže jsem byl docela pilnej.
2: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
4: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Touhu mám, ale netýká se tvorby, týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami. Naučí vás to naše dnešní babské rady, věnované právě batátům. Za 10 minut bude 12, pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: Babské rady.
1: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo a když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Plzeňský kraj zajistil lékařskou pohotovost v regionu na další 4 roky. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla, chyba zasáhla až 2 miliony lidí. A dnes bude oblačno až polojasno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Polední zprávy přináší Andrea Samešová. Plzeňský kraj vybral provozovatele lékařských pohotovostí pro následující 4 roky. A to jak pro děti, tak pro dospělé. 6 pohotovostí na různých místech regionu vejde kraj na téměř 130 milionů korun bez DPH. Schválili to krajští radní. Více už řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
4: V Tachově bude dětskou pohotovost zajišťovat poliklinika Tachov, pohotovost pro dospělé pak Západočeská ambulance. V Boru bude služba pro dospělé fungovat přímo na poliklinice Bor. V Sušici dětskou i dospělou pohotovost zajiští Sušická nemocnice. Dětskou pohotovost v Plzni pak bude provozovat tak, jak jsou rodiče zvyklí, Nemocnice u svatého Jiří.
3: Pohotovostní služby budou dál zajišťovat i krajské nemocnice. Pohotovost pro děti i dospělé funguje v Klatovské, Domažlické a Rokycanské nemocnici, pohotovost pro dospělé také ve Stodě. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7 000 řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, vyřízení žádosti zabere pouze několik minut.
5: Elektronické podání žádosti o nový doklad je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si lze vyzvednout zdarma na vybraném úřadu nebo si za poplatek 100 Kč zvolit doručení do výdejního boxu či na výdejní místo kdekoliv v České republice.
3: Kriminalisté od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace může podle něj poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisté shromažďují dokumenty kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na práce, které se nikdy neuskutečnily. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila s tím, že Akademie s policií plně spolupracuje. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
6: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
7: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
6: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které začíná právě teď v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, postupně ubývání oblačnosti, večer až vyjasnění, nejvyšší teploty 14 až 17, na Plzeňsku až 18 a na horách 10 až 13 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na prvním stupni mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Zdržení čeká řidiče na dálnici D5 u Žebráku. Mezi kilometry 30 až 35 stojí kolona ve směru na Plzeň. Důvodem je dopravní omezení. A pozor také na Šumavě. Na silnici 1/27 dnes se pracuje v úseku Železná Ruda Čachrov u Javorné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: 5 minut popoledně vás zdraví Stanislav Jurík a Český rozhlas Plzeň. Začínáme hrát na vaše přání až do 13. hodiny na telefonní lince 221 554 222. Ať se vám příjemně poslouchá a ať máte při telefonování hodně štěstí.

0: Jako první dnes telefonuje paní Jarmila z Plzně. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Krásný, pohodový a šťastný den přeju všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes pogratulovat významnému životnímu jubileu snoubenci italskému Simone své vnučky do německého Freiburgu. Moc děkuji.
0: Taky děkujeme a samozřejmě gratulujeme k významnému výročí.
1: No a ano, ještě teda tu gratulaci.
0: Ano, to bude dobře.
1: Milý Simone, posílám ti mnoho zdraví, aby ti vydrželo po celou dobu tvého žití. Krásné štěstí, aby bylo vždy poblíž, když ho budeš velmi potřebovat, spokojenost, radost a velmi mnoho lásky všech, hlavně Vanesky a všech těch nejbližších, kteří tě mají rádi. A posílám pomyslnou, krásnou kytici, který ti dám pak, až přijedete v reálu, rudých růží. Děkuji za laskavé odeslání panu moderátorovi. Moc děkuji.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Sofia. Tak, hráli jsme do Německa Italovi. Komu teď budeme hrát, to rozhodne paní Anna z Hradce Ústoda. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a všechny v rozhlase. Dnes slaví své narozeniny Anna Hiršlová ze Stoda. Všechno nejlepší, hodně zdraví a stále všechno v pohodě, to jí přeje klub seniorů z Hradce. A já děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Díky za zavolání, naslyšenou.

0: 30. září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Také do dnešního pořadu písničky pro vás přišla řada písemných gratulací a vzkazů. Tenhle je krásný k 60. výročí svatby a tak si ho můžeme přečíst. Dobrý den, rádi bychom touto cestou popřáli rodičům Miloslavě a Václavu Schlesingerovým ze Dnešic u Plzně k jejich 60. výročí svatby. Milí mami a tati, 60 let společné cesty, plné radosti, lásky, krásných vzpomínek, ale určitě i chvil, kdy nebylo všechno jednoduché. Za těch 60 let jste společně vytvořili domov, rodinu a život plný vzpomínek. Pro nás jste příkladem toho, že opravdová láska není jen o krásných chvílích, ale především o vzájemné úctě, důvěře, podpoře a schopnosti stát při sobě v dobrém i ve zlém. K vašemu diamantovému výročí svatby vám z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu společných chvil, radosti a pohody. Ať máte stále důvod se spolu smát, těšit se jeden ze druhého a užívat si každý další společný den. Děkujeme vám za všechno, co jste pro nás udělali, za vaši lásku a za krásný příklad společného života. Máme vás moc rádi a přejeme vám, aby vaše láska zářila stejně krásně jako diamant, který symbolizuje vašich 60 společných let. S láskou vaše děti, Milouš s Larisou, Pavel s Jaruškou, vnoučata a pravnoučata. Do Dnešic moc gratulujeme.

Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Tady v další písemném vzkazu se píše, dnes má 68. narozeniny italský tenor Andrea Bocelli. Líbí se mi, že jde s dobou a natáčí nové skladby, třeba tu k mistrovství světa ve fotbale, která se jmenuje DNA, s Davidem Guettou a různými zpěvačkami. Ráda bych mu takhle na dálku pogratulovala a písničku od něj poslala všem posluchačům a dnešním oslavencům, napsala Sylvie. Tak proč ne? Tady je Andrea Bocelli, dnešní oslavenec.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

0: večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Do Kněževce u Rakovníka teď zdravím paní Alenu, dobrý den.
2: Já vás zdravím, pane Jurík, a všechny prokluvče Rádio Plzeň a všechny pozdravuju vašemu týmu, jestli ještě jste v kontaktu s Jaruškem, kterého pozdravujeme. A chtěla bych tu písničku, jak jste vybral, kterou jsem nechala na vás, tak všem hodným lidem, mějte se všichni rádi a tu písničku manželovi, mě, prostě i vám.
1: A vy jste říkala i Pepíkovi Fouskovi, že byste ráda. Ano, Josef Fousek, o kterém jste mluvila během písničky, tak by, myslím, ocenil písničku od stejného písničkáře, jakým je on, tak jsme vybrali Pokáče. Jste pro?
2: Tak, přesně.
1: Dobře.
2: Tak jo, tak se mějte hezky, pane Jurík, nashledanou.
1: Díky, nashledanou.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

to nedělávám za 25 let v rozhlase, je to výjimka, a to jenom proto, že vyšla chvilka času a všechna dnešní přání už byla odvysílána. Chci poděkovat na Centrum chirurgie ruky Fakultní nemocnice v Plzni za rychlý a velice účinný operační zákrok, který mi stále udržuje v naději, že se budu moci brzy po rehabilitaci vrátit ke klavíru. Poděkování patří skvělému odborníkovi, panu doktoru Pavlu Korpovi a celého jeho týmu, stejně jako pečujícím sestřičkám na oddělení traumatologie. Děkuju, děkuju, děkuju. Zítra ještě volno na převaz a ve čtvrtek se na vás těším. U mikrofonu byl Stanislav Jurík.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Za pravidelné prohlídky u lékaře a screening by lidé mohli dostat finanční bonus. Lázeňský park v Konstantinových lázních čeká proměna. Čeští tenisté uznají soupeře pro finálový turnaj Davis Cupu. A dnes bude oblačno až polojasno, večer až vyjasnění a teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví. Jaká odměna by pacienty čekala, řekla ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění ministerstva Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
0: Novela má upravit i fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Za pobodání dvou řidičů kamionů ve Folmavě na Domažlicku si Litevec odpiká 17 let ve vězení, potvrdil to ústavní soud. Muž se hájil tím, že ukrajinské řidiče pobodal v sebeobraně. Incident se odehrál v dubnu v roce 2024 na parkovišti, kde muži popíjeli alkohol a vyměňovali si názory, mimo jiné na ruského prezidenta Putina, kterého Litevec hájil. Poté odešel ke kamionu, vrátil se s noži a bez varování muže napadl. Útok přežili jen díky rychlému zásahu lékařů. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně chystá kompletní obnovu parku. Zastaralý pavilon nad Prusíkovým pramenem nahradí nová kolonáda. Upraví se zpevněné plochy i všechny cesty, vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení a obnoví se také mobiliář. Proč je nutné park obnovit, popisuje ředitelka společnosti Dana Jurásková.
3: Jedním z nich je neodpovídající architektonická i provozní kvalita pavilonu nad Prusíkovým pramenem, jenž je hlavním bodem lázní. Dalším důvodem je špatný stav cest v celém parku. Povrchy jsou převážně asfaltové, místy rozpraskané, zvlněné a deformované působením stáří kořenových systémů stromů. A obnovu potřebují i zahradní prvky.
0: Práce budou rozdělené do etap a vyjdou na více než 70 milionů korun. Sport. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. listopadu. Za Kanadu hraje pátý hráč světového žebříčku Felix Auger-Aliassime a v elitní stovce je také Denis Šapovalov. V případě postupu mohou Češi narazit na Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, postupně ubývání oblačnosti, večer až vyjasnění, teploty do 18, na horách do 13 stupňů. Fouká mírný severozápadní až severní vítr a biojednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí ode dneška v Plzni Liticích. Na Budilově náměstí se bude pokládat optický kabel. Omezení potrvá až do prosince. A na dálnici D5 přibylo omezení u Cerhovic ve směru na Plzeň. Opravuje se vodorovné značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později. A jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku v Chichonu a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami a pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele a já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině.

0: Koho z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ní čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná

0: ovaz, šlachu, sval nebo kloub.
1: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
0: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samý, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
1: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
0: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
1: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
0: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
1: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
0: A jít s tou bolestí naproti.
1: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dosavadní zjištění na Šumavě nepotvrdila kontaminaci vod. Plzeňská fakultní nemocnice pořádá opět po roce preventivní akci Nestrať úsměv. V energetické chudobě se loni ocitlo přes 1 000 000 lidí. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 19 stupňů. Pěkné odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že definitivně vyloučit nemůže. Podrobný hydrogeologický průzkum a následný monitoring budou moci odborníci provést až po odstranění rizikového materiálu. V lokalitě je podle ministerstva zhruba 1 000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Na nebezpečí rakoviny ústní dutiny upozorňuje v tomto týdnu preventivní akce Nestrať úsměv. Zájemci se mohou nechat zdarma vyšetřit hned na několika místech, například na stomatologické klinice fakultní nemocnice v Plzni. Vedoucí lékař Petr Pošta vysvětluje, v jakých případech by lidé měli vyhledat lékaře.
4: Pokud se v dutině ústní objeví něco, co třeba připomíná aftu, nějaký malý vřídek, barevné změny, bílé do červené, které tam dříve nebyly, změny, které sami nezmizí do 3 týdnů, je to podezřelé. Pokud vypadávají sami od sebe zuby, krvácí, dásně, problémy s polikáním, s mluvením, to znamená, že je potřeba vyhledat urychleně odbornou pomoc.
3: Podle Petra Pošty onemocní v plzeňském kraji rakovinou ústní dutiny 40 lidí za rok. V takzvané energetické chudobě bylo loni 1 100 000 lidí. Ve srovnání s předchozími 2 lety je to o 200 tisíc méně. Za energie lidé utratili více než 20% čistého příjmu. Dlužili anebo si nemohli dostatečně topit 2/5 chudších rodin s dětmi, 1/3 samoživitelek anebo 1/4 samotných seniorek. Nejméně energetická chudoba ohrožovala naopak úplné rodiny s dětmi a seniorské páry. Výsledky dnes představili zástupci Ostravské univerzity, Hnutí Duha a Platformy pro sociální bydlení. Doporučují proto upravit podporu na zateplování i dávky. Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2 000 lety. Jde o největší takový nález v Evropě. Dělníci ho objevili při těžbě štěrku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
5: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Češi se v listopadovém čtvrtfinále tenisového Davis Cupu utkají s Kanadou. Rozhodlo o tom dnešní los v italské Bologni, která bude závěrečný turnaj hostit. Kanada má v kádru i světovou pětku Ožera Aliasima. O náročnosti soupeře mluví kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
6: Jsem si tak nějak zvykl, že ty losy zatím úplně nebývají nejpřívětivější pro nás, ale já si myslím, že to není zase až tak podstatný. Tohle by mohl být právě možná i ten dobrý vstup, kdy těch čtyřech soupeřů, který jsme mohli mít, tak jsme dostali ty nejtěžší. A myslím si, že to může být o to právě taková ta větší výzva, že ta ostrost do toho prvního zápasu tam hnedka bude.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku místy přechodně polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 6 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky. Zítra jasno nebo polojasno, s teplotami 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Poledne slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 se řidiči zdrží u Cerhovic ve směru od Prahy na Plzeň. Od kilometru 38,5 stojí kolony kvůli dopravnímu omezení. V úseku se opravuje vodorovné dopravní značení. Kolona aktuálně měří zhruba 3 kilometry. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pakliže je právě teď 14 hodin a 5 minut, do začátku letošního podzimu zbývá přesně 12 hodin. Rovnodennost totiž nastane ve 2 hodiny a 5 minut 23. září. Ale dnes je pořád ještě 22. a v tento den roku 1575 byl například v katedrále svatého Víta v Praze Rudolf II. Korunován českým králem. Ale pojďme k současnosti. My se krátce po půl třetí blíže podíváme, jak to v plzeňském kraji momentálně vypadá se sněhem a rozvody. Ve slovíčkaření si rozebereme půvabné české slůvko tutlat. A já vám nebudu tutlat, že už za pár minut tady bude další díl řidičské abecedy, kde tentokrát budeme řešit otázku, jestli se smí za jízdy jíst. Tak užívejte dne s rádiem vašeho kraje.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo tedy má Václav Drábek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen. Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Plánujete svatbu, anebo patříte k těm, kteří s oficiálním svazkem váhají? Český statistický úřad zveřejnil nejnovější data o sňatcích a rozvodech v Plzeňském kraji. Proč svateb v našem regionu ubývá a jak si stojíme v porovnání s celou republikou, to zjišťoval Jiří Trnka a vy to za pár minut z jeho úst uslyšíte teď.
1: Tipy pro volný čas.
0: Do plzeňského Zachspabu můžete zajít na koncert Ivana Mládka a Benjovendu. Známé písničky a typický humor vás tam čekají od 20 hodin. Rozloučení s létem se odehraje dnes od 6:30 v restauraci U pramenů v Plzni, a to s degustací vín s vinařstvím Hort. Řízená ochutnávka nabídne 8 vzorků vín, které doplní menu šéfkuchaře Petra Kolesy. Za historií můžete vyrazit do Přeštic v konferenčního sále kulturního centra. Začne v 17 hodin přednáška Pozadí a proměny přeštických městských kronik. Ivana Dvořáková v ní přiblíží městské kroniky v souvislosti s letošním 800. výročím první písemné zmínky o Přešticích. Městské kulturní středisko Modrá hvězda ve Kdyni zase pořádá přednášku Marka Orkováchy Umění žít. Známý kněz, biolog a spisovatel bude od 18 hodin v kině mluvit o životě, odpovědnosti za vlastní příběh a o tom, jak svůj život naplnit smyslem. No a ve výstavní síni Městského muzea Zbiroch začíná v 17 hodin slavnostní zahájení výstavy Tažní ptáci, příběhy slavných českých emigrantů, portréty a medailonky 20 Čechů a Češek, kteří se prosadili v zahraničí, vytvořili studenti plzeňské Sutnarky. Tolik tedy naše tipy. No a v následující písni si Petr Janda posteskne, že sedmidenní týden je příliš krátký.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: 14:35 jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, no a tak se třeba dozvíte, že po krátkém pokovidovém oživení zájem o vstup do manželství v plzeňském kraji opět klesá. Statistiky navíc ukazují, že snoubenci do svazku vstupují v čím dál vyšším věku. Podrobnosti o svatebních i rozvodových trendech v našem kraji i celém Česku nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Romane. Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu uzavřeli páry v plzeňském kraji během jednoho roku celkem 2413 sňatků, což je meziroční pokles téměř o 150 svateb. U nás kopíruje celkem tuto skutečnost trend, tedy kdy mladé generace vstup do manželství stále více odkládají. Hrubá míra sňatkovosti v našem kraji dosáhla hodnoty 3,9 promile, což přesně odpovídá celorepublikovému průměru.
1: No tak pojďme k tomu věku. V jakém věku tedy obyvatelé plzeňského kraje nejčastěji vstupují do manželství? No a jak si třeba stojíme i v rámci republiky?
2: Pohledem před 100 lety je to skoro až v důchodovém, protože věk snoubenců se u nás neustále zvyšuje. Průměrný věk ženicha v plzeňském kraji vzrostl na 38,5 roku a u nevěst je to téměř 36 let. Pokud jde o úplně první sňatek, muži v kraji si říkají své ano v průměru ve 34 letech a ženy ve 31 letech. Co republikového pohledu tvoří svatby v našem kraji necelých 6% z celkových víc než 42 tisíc svateb v Česku, což nás statisticky řadí přesně doprostřed mezi ostatní kraje.
1: No a teď ta druhá strana mince. Jak jsou na tom obyvatelé našeho kraje s rozvodovostí? Roztáčejí se rozvodová kola stejně rychle jako ve zbytku republiky?
2: Víš, na co se ptát? Rozvodovost v plzeňském kraji dosahuje hodnoty 1,9 promile a kopíruje tak celostátní průměr. V kraji bylo evidováno zhruba 1200 rozvodů, přičemž v celém Česku ročně končí rozvodem 41% manželství. Statistiky Českého statistického úřadu navíc ukazují, že v našem kraji výrazně přibývá svateb s cizinci, což už tvoří 15% všech uzavřených sňatků, přičemž nejčastěji jde o občany Ukrajiny anebo Slovenska.
1: Tolik stále ještě svobodný Jiří Trnka.
2: A nerozvedený tím pádem.
1: Díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 221 554 222, tak tohle naše kontaktní telefon číslo teď bude plnit svou další funkci. To znamená, že když ho vytočíte, můžete si podat přes naše rádio inzerát a vy to dobře víte, protože už k nám telefonujete. Tak zjistíme, koho tam máme jako prvního na telefonu. Dobrý den. Haló?
4: Haló, jo, dobrý den, pane rektore. Tady já scháním tady okolí Nýřan, spíš Heřmanovou huť, Blatnice Rochlov. Scháním lednici na zvěřinu, ale funkční, vyřazenou, jestli má někdo doma. Jo, tak já už jsem daroval dvě teda, jo, ale teď scháním sám pro sebe, no. Mm-hmm. Vždycky tak. Takže na číslo 739 669 809. Děkuji, to je všechno, nashle.
3: Nashledanou. Takže kdo má lednici a může ji poskytnout, ať volá na číslo 739 669 809. Jdeme dál. Vy máte teď slovo. Dobrý den.
5: Přeju krásný den. Já volám z Plané a měla bych tady krásně zakoreněné sazenice jahod. Je to od Dura Sengana a je to na telefonu 720 100 200.

0: tržiště pokračuje a teď vy. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prodám hodiny, kukačky, bezvadném stavu a prodám jižní kolo Liberta také v dobrém stavu. Kukačky by byly za 2200 a kolo by bylo za 1200 korun. Děkuji vám, naslyšenou.
0: No počkejte, počkejte, co ten telefon?
1: Ježišmarja, 722 903 801.
0: No vidíte, 722 903 801, máme to také zapsáno.
1: Ano, děkuji vám.
0: Tak jdeme dál, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, můžu mluvit?
0: Ano.
2: Já bych ráda prodala lano ocelové, 31 metrů dlouhý a počet prutů je tam 6. Bylo by to okolí Plzně. A telefonní číslo 728 130 090.
0: I tady zopakuji 728 130 090. Naschledanou.
2: Ano, 5 kilometrů od Plzně. Děkuji, naschledanou.
0: Tak jeden telefon určitě ještě stihneme. Tak povídejte, dobrý den.
3: Dobrý den, prodám Citroen C3, modrá barva, k odběru kolem Merklína, číslo je 606 230 424 a cena dohodu.
0: Tak na prodeje Citroen na čísle 606 230 424, no jeden krátký stručný telefonátek ještě dáme. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prodal ptačí klec na Andulky a číslo telefonu, je to plzeňské číslo, tady Plzeň Lobzy a číslo je 705 120 570. Přeji hezký den.
0: Takže Plzeň Lobzy a číslo 705 120 570, ano?
4: Ano, děkuji.
0: Tak ať to vyjde, naschledanou. No a to bylo také poslední číslo v dnešním rozhlasovém tržišti. Zase pro všechny, kdo se nedovolali, nezoufejte. Zkuste to zase zítra odpoledne.
5: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá. Tutlat. Sympatické slůvko, které, jak známo, má význam něco zatajovat, něco tajit. Už inspektor Trachta ve filmu podle Cimrmanovy hry Rozpuštěný a vypuštěný použil krásný výraz tutl pro případ vraždy továrníka Bierhansla, který by mohl být před veřejností utajován. Slovo se na první poslech zdá být českým. Etymolog Jiří Rejzek vidí souvislost s expresivními výrazy jako matlat, patlat, případně i šuškat. Existuje ovšem i jiná teorie, která se opírá o německé slovo tüte, což bylo původně označení pro sáček nebo kornout, do něhož se balilo zboží, tak, aby se skrylo, tedy chcete-li utajilo před ostatními, kdož si ho nekoupili. Údajně slovo přejali čeští dělníci v pohraničních továrnách a také ševci. Odtud pochází i dnes už velmi málo užívaný výraz tutulat, neboli šeptat, tedy vlastně schovat slova do sáčku. Částečně je skrýt.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Západočeská univerzita vybírá nového rektora. Plzeňský kraj zajistí zubní pohotovost v regionu na další 4 roky. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 19 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Západočeskou univerzitu čeká volba nového rektora. Předsednictvo akademického senátu obdrželo 8 návrhů a všechny pro současného rektora a matematika Miroslava Lávičku. Mandát mu vyprší příští rok v únoru. Více už mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Termín prvního kola volby kandidáta na rektora stanoví předsednictvo akademického senátu na začátku října. Rektora volí 59členný senát, jehož součástí jsou zaměstnanci i studenti univerzity. A pro kandidáta se musí vyslovit 30 senátorů, a to nehledě na počet přítomných.
0: Plzeňský kraj zajistil zubní pohotovost pro následující 4 roky. Poskytovat je bude zubní centrum Nerudovka, které ve veřejné zakázce získalo nejvíce bodů. Výběr už schválili krajští radní. Hejtmanství za službu zaplatí skoro 50 milionů korun. Zubní pohotovost chce zajistit i přesto, že od letošního roku přešla odpovědnost na zdravotní pojišťovny, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Zubní pohotovost bude fungovat v pracovních dnech od 18 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu od 8 do 20 hodin. Změní se také zázemí pro pacienty. Nově bude součástí pracoviště čekárna, kde bude nejméně 20 míst k sezení, a elektronický vyvolávací systém, který má zpřehlednit odbavování samotných pacientů.
0: Poslanci dnes mají možnost jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Jednání se řídí novými pravidly. Mimo jiné omezují prostor pro řečníky, včetně poslanců a členů vlády a vedení sněmovny s přednostním právem. Spojené státy odmítly vydání víza náměstkovi ruského ministra zahraničí. Alexandr Alimov se chystal na valné shromáždění OSN do New Yorku. Moskva to podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova pokládá ze strany Washingtonu za nepřátelský čin. Rozhodnutí Spojených států je podle něj v rozporu s povinnostmi hostitelské země. Víza nedostali ani představitelé Palestiny anebo komunikační tým iránského prezidenta.
4: Sport.
0: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková, která porazila na tvrdém povrchu v Shenzhenu Sonai Kartalovou 7-6, 4-6 a 6-4. Výběr kapitánky Barbory Strýcové dělí od postupu do semifinále 1 vítězství. Druhý bod se pokusí vybojovat Linda Nosková. V souboji týmových jedniček se utká s Katie Boldrovou.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku místy přechodně polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 6 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky. Zítra jasno až polojasno, s teplotami 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se došetřuje dopravní nehoda na kilometru 39 u Cerhovic ve směru od Prahy na Plzeň, kde se srazila 2 osobní auta. 2 auta bourala také v Rokycanské ulici v Plzni nad divadlem Alfa ve směru z centra města. Na Plzni severu na silnici 1/20 u Chotíkova také dávejte velký pozor, stojí tam porouchané nákladní auto. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: No a po zprávách v 15 hodin a 5 minut pokračuje úterní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už se dívám do vysílacího plánu a vidím, že krátce po půl čtvrté na vás čeká reportáž z Klatov. Tam půjde o soutěž mini dronů. Do letošního ročníku je přihlášeno 60 týmů ze 24 středních škol a úkolem je naprogramovat dron, který zcela autonomně proletí vyznačenou dráhou. No ale je toho daleko víc. Počkejte si na tu reportáž, anebo si můžete počkat na soutěž. Soutěžit budeme tentokrát o dvě vstupenky na jistou akci a dopředu říkám, že by se měli do té soutěže přihlásit hlavně fotbaloví fanoušci. No a už za chvíli vás naučíme dělat dvoubarevné tvarohové řezy. Tuto pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu kuchař Ivan Vodochodský. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarovné tvarohové řezy původně od Marie Kráčmarové sklenice ve východních Čechách. No a my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, no a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan přemýšlel, jak to má upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom tak to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Takže recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. No a v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď bych tady měl dvě vstupenky na fotbalovou talk show Desítka Pavla Horváta, která bude probíhat v Šeříkovce takhle 5. října od 19 hodin večer. Pavel Horvát, tak to je ikona plzeňské Viktorky. Myslím, že fanoučkům nemusím nějak zvlášť představovat. Kdo by tedy si chtěl? Musíte volat na číslo 221 554 222. Bude mu položena lehonká otázka, pokud je tady fotbalovým fanouškem. No a pak už si může jít užívat do Šeříkovky. Tak 221 554 222, koho tam máme, zjistíme hned. Tak, zdravíme, hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Jo, dobrý den, tady tak. František ze Stenkova.
0: Františku, jste fotbalový fanoušek?
1: No ano, jsem.
0: Hlavně si tam stlumte rádio, už se stalo?
1: Ano.
0: Výborně. Takže Pavla Horváta představovat určitě nemusím, ale pozor. On Pavel v době své největší slávy nastupoval i za českou reprezentaci, za Ačko. A já se ptám, kolik utkání odehrál za českou reprezentaci Pavel Horvát? Za A19, za B29, za C39. Františku.
1: Jo, tak já to tipnu, já to nevím.
0: No.
1: Ale tipnu 39.
0: Tipnete 39. A to jste, Františku, neudělal dobře. Bohužel.
1: Ne. No, tak nic se neděje.
0: Jak říkám, vždycky pokus se počítá. Rád jsem vás slyšel.
1: Ano, jo, mějte se.
0: Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
0: Tak 39 škrtáme. Kdo je tam dál? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Stupka.
0: No,
2: tady tak... Rochlo, Velkoměsto.
0: A kdo nám volá?
2: Já tipuju to první 19, helejte.
0: A kdo tipuje 19?
2: Pan Otakar.
0: Pan Otakar má pravdu.
2: No, když to říká, já jsem starý fotbalista, to víte.
0: No on si, Pavel Horvát, co si budeme povídat, tu reprezentaci moc neužil, žádný gol tam nevstřelil. Ono to bylo také díky tomu, že na přelomu tisíciletí tam byl velký přetlak na toho záložníka, tam byl Pavel Nedvěd, Schmitzer, Berger a tak dále. Takže ano. Na Horváta se tehdy moc nedostalo, ale teď se na něj dostane v Šeříkovce a vy se tam o to určitě vypravíte.
2: Dobře, děkuju.
0: No nemáte zač, já vám gratuluji, zůstaňte u telefonu.
2: Ano.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Co znamená, když nemám ani floka?
1: Nemám žádný peníze.
2: Nemám žádného pejska.
3: Jsem strašně moc chudý a jsem bezdomovec.
4: Neví nic.
5: Nemám žádný jídlo.
6: Že to je bezdomovec.
7: Že krade peníze.
8: No a že mu šibe.
9: Nemám žádný domov.
10: Nemám žádný pití.
11: Nemám žádný oblečení.
12: A

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 15:40 posloucháte Český rozhlas Plzeň a míříme do Klatov. Soutěž Minidron zná své vítěze. V sále zemědělské školy v Klatovech se dnes utkalo 60 týmů středoškoláků, na které čekali třeba průlety dronem po překážkové dráze. První místa ve své kategorii obsadili studenti gymnázia v Plasích, střední průmyslové školy strojnické v Plzni a živnostenské školy v Plané.
1: Ještě 5 sekund do startu první soutěžní dvojice. Dámy a pánové, startujeme.
2: Dvoučlenné soutěžní týmy právě vyrážejí na trasu, musí obletět tyče, proletět průlety, přistát na místě, v polovině trasy se vymění a zpátky dron zase jinými překážkami vede druhý člen týmu.
1: Tentokrát v pořádku.
2: Soutěžní lety mají za sebou studenti gymnázia Luďka Pika z Opavské ulice v Plzni. Mimo jiné Kristýna Šuhajdová, která byla v týmu s
3: Pavlem Vávrou.
2: Co bylo nejtěžší?
4: Tak rozhodně za mě nejtěžší asi průlety kolem těch tyčí. Ono, ten dron občas trochu neposlouchal, měli jsme tam pár takových složitých momentů. Naštěstí to bylo v pohodě všechno a zvládli jsme to.
2: Než jste se dostali sem, co tomu předcházelo?
3: Nejtěžší bylo naučit se vůbec s tím dronem, s tou aplikací, no, takže předcházelo tomu hodně tréninku u nás ve škole.
2: Na té startovní listině není mnoho dívek, myslím, že 2 nebo 3. Mezi nimi i vy. Co vás vůbec tady k tomu přivedlo?
4: No, mě to baví, je to fajn parta. Já jsem byla už minulý rok na soutěži s kamarádkou.
2: A i třeba doma máte drony?
4: Doma se tomu věnuje spíš můj brácha, ale doma máme drony, RC letadla, takže je to tam.
2: No a druhý tým je Vít Vokračka.
5: Jan Vlček.
2: Vy jste to tam bravurně několikrát prolétli.
6: Už jsme tady po třetí, takže jsme měli jako trošku už očekávání nějaký lepší, protože minulý rok jsme to třeba ani nedokončili, tak jsme doufali v nějaký výsledek a vůbec jsme to chtěli jako dokončit, takže jako minuta a půl, to je krásný výsledek pro nás.
2: Co se hodnotí?
5: Ano, soutěž vypadá tak, že prolítáte překážkami a při dotyku se přičte 10 vteřin k celkovému času. Při spadnutí dronu nebo špatnému přistání mimo přistávací plochu letíte od znovu.
2: A týmy studentů z tohoto gymnázia jsem přivezl učitel Lukáš Bachovec.
7: Máme tady 2 týmy na lítání, kde 3 ze 4 účastníků tak už lítali loni a ten druhý tým, tak to je vlastně na tu programovací challenge.
2: Ten trend dronu a ta snaha získávat nové poznatky v těch digitálních technologií tady je prostě jasně vidět a každým rokem prostě těch soutěžících máme hodně a můžu říct, že to je ve všech technických soutěžích, ale o ty mini drony je ještě větší zájem třeba než o ty ostatní. Soutěž sleduje i vedoucí odboru školství Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková. V letošním roce v celkem soutěží 93 žáků, takže je to obrovský zájem, což jsme rádi, protože tady ta soutěž je vlastně jednou z aktivit právě na podporu technického vzdělávání i na motivaci žáků ke studiu technických oborů. V letošním ročníku soutěží 60 týmů ze 24 středních škol. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Největší festival architektury v republice, to je akce Den architektury. Její 16. ročník se kvapem blíží. Plzeňský program letos v řadě akcí reflektuje klimatické změny a představuje různá řešení. Na podrobnosti ohledně Dne architektury i na názor, které stavby nebo rekonstrukce se v poslední době povedly i nepovedly, se zeptáme našeho zítřejšího hosta, kterým bude inženýr architekt Petr Klíma. Tak můžete poslouchat zítra po zprávách v 10 hodin dopoledne. Už za chvíli tady ovšem bude dnešní humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Naďa Konvalinková. Ano, to je ta, co bude dělat chodské koláče v nedělním pochoutkovém roce. Společně s Pavlem Kučerou vám vždy nabídnou nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tak příjemný poslech vám všem i nadále přeje Roman Stupka.

Věděli jste, že jeden z nejmohutnějších jasanů v České republice s bizarně tvarovaným kmenem roste v Broumově na Tachovsku? Na levém břehu Hamerského potoka ho vysadili v roce 1746 místní manželé jako díků vzdání za přečkání válečných událostí z roku 1742. Památný broumovský jasan dnes dosahuje výšky 32 metry a obvodu 550 cm. Níže u kmene dokonce přes 630 cm.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská teplárna postupně spouští novou topnou sezónu. Evropské ceny plynu klesají díky naději na znovu otevření Hormuzského průlivu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 19 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni začne zítra topná sezóna, tedy zhruba ve stejnou dobu jako loni. Na zprovoznění všech stanic pracují technici plzeňské teplárenské od začátku týdne, říká mluvčí Petra Sígrová. S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy na valném shromáždění OSN. S americkým prezidentem Trumpem se má setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok. Petr Pavel před státníky z celého světa vystoupí na valném shromáždění zítra. V New Yorku je také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
2: Jakkoliv je Rusko jednoznačně agresorem, je zároveň také stálým členem Rady bezpečnosti a jednat má smysl vždycky. No, naopak bych řekl, že má možná větší smysl jednat s našimi protivníky než s našimi přáteli, protože s těmi se nemusíme neustále ujišťovat o tom, na čem se shodneme. Měli bychom hledat řešení s těmi, se kterými se neshodneme.
0: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba po 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejméně od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Irán by ho podle agentury Reuters mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády iránských přístavů. Evropské zásobníky plynu jsou teď plné asi ze 70%.
1: Sport.
0: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková, která v Šenčenu zdolala Kartalovou ve třech setech. Postup může zajistit druhým bodem Linda Nosková, která teď hraje v souboji jedniček s Boldrovou. První set ovládla česká tenistka 6-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku přechodně polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 6 až 2 stupně Celsia, na horách až 1 stupeň, místy i přízemní mrazíky. Zítra čekejte většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19, na horách do 16 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, aby jo jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: A nechybí ani informace pro všechny za volantem. Na dálnici D5 se řidiči zdrží u Nířan na Plzeňsku ve směru na Rozvadov, kde se vytvořila kolona na kilometru 92. Kolona stojí také u Žebráku ve směru od Prahy na Plzeň, aktuálně měří zhruba 5 kilometrů. A na silnici 1/20 u Chotíkova na Plzni severu stojí porouchané nákladní auto. I tudy projíždějte s velkou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
3: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humor jáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, to je nedávno, si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty ses nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš čo? A říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, i to bylo včera, holčičko moje. To říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Jistě ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá těhotná?
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože já mozek tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy?
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni, kolik. Řekni.
2: No, pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc, 50 tisíc, 50 tisíc, jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc,

0: hlavy.
1: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik poněkud drsná Gogo show.
4: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
3: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
4: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám, na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
3: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi, anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme, děkujeme.
9: Děkuju vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
11: já to
10: nikdy přece. To je ale ovečka
11: ovi. Bu, bu, bu, bu, bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky,
11: korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, mě už to letí a já už letím, pa.
10: Nebudu to zlobit,
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč, já.
11: Tak. Jde. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme. Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič. je to?
12: No.
11: Jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsad. Čup!
12: No, tak ale
10: no,
12: dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete. Tady totiž plane pravý manželský žár.
12: Tak soráčno. V tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patroníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a první republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Lina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i na děnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenom, že potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, no tak jako
1: to, to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky. Samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky. Naděnka
6: Vaníková krásně vykudírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál k narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povolí. No jo. Přátelé, drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, a nebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadka, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: Sluníčko
3: den.
5: Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslaná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Vítek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to?

0: prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
1: Prosím, jak si přijete?
0: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou, dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
1: No, to právě nevím.
0: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
1: To by bylo krásný.
0: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
1: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
0: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
1: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
0: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
1: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
0: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně, nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
1: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
0: Ale...
1: No a to si dovedete představit ten provoz.
0: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se. Rodina číslo jedna. Tehdy a tehdy. Šup. Rodina číslo dvě. Tehdy a tehdy. Šup. Dobré plánování dělá divy.
1: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
0: Já.
1: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
0: Jo.
1: A on mě vynes ven.
0: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
1: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
0: No, jo, no, no.
1: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
0: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
1: Vy mi s tím pomůžete?
0: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
1: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
0: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
1: A kdo to natiskne?
0: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
2: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
2: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Česku zdražila nafta nejvíc z celé Evropské unie. Středoškoláci se dnes v Klatovech utkali v soutěži minidron. Moskevský soud dnes odsoudil českého občana. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 19 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. V pondělí oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr paliva a sníží spotřební daň na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Soutěže minidron v Klatovech se dnes zúčastnilo 60 týmů ze 24 středních škol. Jejich úkolem bylo mimo jiné provést dron překážkovou dráhou. První místa ve své kategorii obsadili studenti gymnázia v Plasích, střední průmyslové školy strojnické v Plzni a živnostenské školy v Plané. Soutěž se uskutečnila po čtvrté a mezi středoškoláky je oblíbená, říká z odboru školství Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.
3: Ten trend získávat nové poznatky v těch digitálních technologiích tady je prostě jasně vidět. Těch soutěžících máme hodně, což jsme rádi, protože dlouhodobě Plzeňský kraj podporuje technické vzdělávání a tady ta soutěž je vlastně jednou z aktivit právě na podporu technického vzdělávání i na motivaci žáků ke studiu technických oborů.
2: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
4: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
5: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
4: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
6: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
4: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Schiffera odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Český rozhlas.
2: Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Uvedli to dnes agentury Interfax a TAS. Podle nich držel muž transparent a cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 000 rublů, což je v přepočtu zhruba 15 000 korun.
0: Sport.
2: České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Katie Boltrovou 6-2 a 7-6. Už předtím vyhrála Marie Bousková. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku přechodně polojasno, kránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 6 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky. Zítra jasno až polojasno s teplotami 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž jednička, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda se stala na severním Plzeňsku na hlavním tahu 1/27 u Plas, kde havarovalo osobní auto. Nákladní auto bouralo u Kasejovic na jižním Plzeňsku poblíž Přebudova. V Plzni je dopravní nehoda v centru města v sadech 35. a ještě v Černicích v ulici Barvínková mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a v Kamení. Projíždějte s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Umíte si představit to napětí, když hrajete do živého vysílání a nesmíte udělat jedinou chybu? Přesně takhle začínala Plzeňská filharmonie, která dnes u nás ve studiu S1 slaví 80. A Jiří Trnka vás za okamžik vezme rovnou do zákulisí jejich oslav. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je 5:30 po 17. hodině. V dnešním pořadu se zaměříme i na zdraví a s primářkou Hanou Kučerovou zjistíme, jak účinně chránit naši paměť před Alzheimerovou chorobou. A během hodiny nebudou chybět aktuální reportáže z regionu ani rozhovor s meteorologem.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
7: Ondřej Kapic přeje dobré odpoledne. Po skupině Turbo nabídneme stručný přehled dnešních regionálních událostí.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dnes s Andreou Samešovou.
2: Pěkné odpoledne. Západočeskou univerzitu v Plzni chce znovu vést Miroslav Lávička. Je jediným kandidátem na rektora. Předsednictvo akademického senátu univerzity dostalo 8 návrhů a všechny právě na Miroslava Lávičku, který je ve funkci od března 2023 a mandát mu skončí v únoru. Dnes o tom informovala mluvčí univerzity Andrea Čandová. Lhůta pro podávání návrhů skončila v pondělí o půlnoci. Předsednictvo senátu stanoví na začátku října termín prvního kola volby. V rámci Světového dne Alzheimerovy nemoci byla dnešním hostem Českého rozhlasu Plzeň Hana Kučerová, primářka geriatrického oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Lékařka upozornila, že zmíněná nemoc ani další druhy demence zatím nejsou léčitelné. Preventivní opatření mohou ale nástup oddálit.
3: Dneska se ví, že přiměřená fyzická aktivita je minimálně stejně důležitá jako ten kognitivní trénink.
2: Více informací uslyšíte z našeho vysílání už za několik minut. Průzkum a náprava kontaminovaných lokalit v Česku je neefektivní a současné dění kolem likvidace nebezpečných látek v Národním parku Šumava je pouze špičkou ledovce. Dnes to uvedla Asociace sanačních společností. Podle ní se odstraňování ekologických zátěží za posledních 12 let výrazně zpomalilo. Podle Ministerstva životního prostředí je v bývalém vojenském prostoru u Šumavského zhuří asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Dosavadní zjištění zatím nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod. Historicky cenou Seifertovu hrobku, která pochází z 19. století, opravují ve Stříbře na Tachovsku. Odborné práce vyjdou na více než 2 miliony korun a zaplatí je město za pomoci příspěvku od Plzeňského kraje. Aktuálně se rekonstruuje interiér hrobky, potvrdila Ivana Osmiková z odboru památkové péče ve Stříbře.
4: Jsou očištěny veškeré omítkové vrstvy, které budou doplněny, budou zafixovány a bude obnovována výměna. Malba.
2: Podrobnosti se dozvíte z reportáže zhruba za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, jsou 2 minuty po 17:15, od skromných začátků až po reprezentaci na světové výstavě Expo v Japonsku. Historie plzeňské filharmonie se začala psát v únoru roku 1946 pod hlavičkou tehdejšího plzeňského rozhlasového orchestru. Jaké překvapení chystají hudebníci pro posluchače a co nabízí nová výstava, to nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Přeji hezké hudební odpoledne.
1: Hezký podvečer z budovy Českého rozhlasu Plzeň. Plzeňská filharmonie si připomíná 80 let od chvíle, kdy v únoru roku 1946 vznikl původní plzeňský rozhlasový orchestr. Hudebníci pod vedením šéfdirigenta Čuje Iwasakiho oslaví toto jubileum celkem neobvyklým způsobem. Přímo tady v budově Českého rozhlasu v našem velkém S1 studiu Českého rozhlasu Plzeň odehrají Dvořákovi českou suitu. Přičemž posluchači se stanou přímou součástí živého nahrávání i rozhlasového vysílání.
0: Jiří, já to musím využít, protože když tě teď máme přímo v budově rozhlasu, přijď k nám k mikrofonu do studia. A než dojdeš, tak mě zajímá, jak vlastně tenkrát fungoval rozhlasový orchestr, když hrával přímo pro vysílání rozhlasové.
1: Ano, můžeš mi to udělat jednoduché. Já už jsem tedy na cestě. Hlavní pro rozhlas mělo obrovské specifikum, protože hudebníci nehráli pro zaplněný sál, ale přímo do mikrofonu pro 100 000 lidí u přijímačů. Vteřinová přesnost byla absolutní nezbytností. Ondřej, asi ještě musím tady otevřít dveře a to není úplně jakoby lehký úkol.
0: Já bych tě rád pomohl, ale nemůžu se vzdálit od mikrofonu, takže ano, ti budu držet palce hodně.
1: Děkuji ti, že mi držíš palce. Tak pojďme se vrátit k tomu, že absolutní přesnost tak byla naprosto zásadní. A klíčová znělky i skladby se musely trefovat přesně do časových oken živého vysílání bez možnosti jakékoliv opravy. Jakmile se zmáčklo červené kontrolní světlo, vysílá se, tak se naprosto všechno rozjelo. Znamenalo to obrovskou soustředěnost na... Z plzeňského studia, potom následně tak šli ven do vysílání, no a někdy se také nahrávali na gramodesky. Pozor na to, já si prohodím sluchátka.
0: Tak Jiří Trnka už je přímo ve studiu, můžeme pokračovat dál v rozhovoru. Jiří, já jsem to udělal jako schválně, jestli to zvládneš a ty si ten bobřík zvládl na jedničku.
1: Jenom otevřít ti s tou kartou nebylo lehké.
0: Já jsem si říkal, že ti nemám přijít pomoc, ale nakonec to zvládl. Kromě toho samotného koncertu chystá filharmonie také pro návštěvníky speciální výstavu. Už jsem to trošku naznačil, co všechno na
2: Výstava s názvem Od rozhlasového orchestru k filharmonii nabízí na 16 panelech bohatou historii i současnost tělesa. Zájemci uvidí unikátní historické fotografie, vzpomínky pamětníků i příběhy osobností, které orchestr formovali. Autor výstavy, historik Zdeněk Hazda, do ní zapracoval také novodobé úspěchy filharmonie, včetně loňských vystoupení na Expo v Japonce Osace. A pozor, tato výstava je k vidění tady ve foaje budovy Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru až do konce tohoto měsíce.
0: No a jak na tuto rozhlasovou tradici nahlíží vedení plzeňské filharmonie?
2: Bavil jsem se s nimi včera. Vedení filharmonie zdůrazňuje především hrdost na to, že se původní rozhlasové těleso podařilo úspěšně transformovat do dnešní moderní kulturní instituce mezinárodního významu. Historický odkaz rozhlasových hudebníků tak v Plzni žije dál. Kompletní příběh orchestru navíc na konci letošního roku vyjde v chystané knize. Ondřeji.
0: Tak v oslavách celkem 80. je to tak, plzeňské filharmonie, také chystaném výročním koncertu ve studiu S1 i nové výstavě. Ano. Jsme si teď interaktivně popovídali s naším regionálním stovařem Jiřím Trnkou. Děkuji za návštěvu i za rozhovor.
2: Pěkný den.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Tiché signály stárnutí nebo začátek nevratných změn v mozku. Primářka Hana Kučerová z Plzeňské fakultní nemocnice přinesla v dnešním vysílání zásadní fakta o tom, jak včas rozpoznat hrozbu Alzheimerovy choroby a efektivně jí čelit. Klíčový rozhovor o krocích, které mohou zachránit paměť vám i vaší rodině, připomeneme za pár minut.
1: Počasí.
0: Na druhém konci telefonních linek je už připraven meteorolog Ivo Bouman. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
0: Jaké počasí přinese zítřek?
2: Tak během večera a noci bude dále ubývat oblačnosti, postupně se už snad do pozdního večera vyjasní. K ránu se mohou ojediněle objevit mlhy. Zítřek bude obloha většinou polojasná nebo zpočátku i skoro jasná. No a co se týká teplot, tak ráno to bude hodně chladné, od 5 do 2 stupňů Celsia a objeví se přízemní mrazíky. No a odpoledne se zítra dočkáme 15 až 19 stupňů. Vítr bude vát jen slabý, proměnlivý.
0: Děkuji, tady meteorolog Ivo Bouman, přeji pěkný večer. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Kup mi den.

0: Pondělkem byl světovým dnem Alzheimerovy nemoci, proto jsme do dnešního dopoledního vysílání pozvali lékařku Hanu Kučerovou, tedy primářku geriatrického oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Řeč byla o stáří, také ztrátě paměti, ale i o demenci. Moderátor Stanislav Jurík se zajímal i o to, zda existují preventivní opatření, která mohou riziko závažných onemocnění oddálit anebo zmírnit.
1: Tak největší význam dvě věci. Kognitivní trénink, duševní aktivita a i fyzická aktivita. Přiměřený, pravidelný, fyzický prostě nějaký program.
2: Takže pořád nějaký pohyb, dejme tomu.
1: Ano, udržovat se. Dřív se říkalo, mluvilo se o tom, že jako luštit ty křížovky, že jo, ona má ten procvičovat ten mozek. Dneska se ví, že přiměřená fyzická aktivita je minimálně stejně důležitá jako ten kognitivní trénink. Mm-hmm. Takže donutit se, obléknout se, ať prší, ať je zima, mráz, sluníčko, prostě a vyrazit ven.
2: Jsem rád, že to říkáte, to je docela dobrá rada a přitom celkem jednoduše splnitelná. To se dobře poslouchá, to je v pořádku. Procvičování paměti jako takové, doporučíte třeba nějaký, nevím, test nebo něco, co by člověka jaksi drželo při, když to dám do úvozovek, při smyslech a při kondici paměťové?
1: Tak ono je to hodně také o komunikaci, která když si budete sám o samotě luštit křížovky, tak vám to asi nedá tolik, jako když si přečtete nějakou knihu a potom si o ní s někým popovídáte. Mm-hmm. Jo, i společenské hry, deskové hry, které já nemám ráda od dětství, nikdy mi to nešlo, pak se to bylo za mě vždycky utrpení, ale je to strašně důležitý. Mm-hmm.
2: Tak dobře, že to tady zaznělo.
1: Udržovat sociální kontakty.
2: Ano. Důležitá informace teď bude směřovat směrem k rodinám, které se třeba o někoho s takovou demencí nebo s Alzheimerovou chorobou starají. Asi to bývá pro příslušníky té rodiny nebo toho okolí toho pacienta poměrně těžká situace.
1: Je to těžká situace a je to velmi těžká situace, pokud ta rodina není kompletní, že jo, pokud není úplná. Ti pečující vlastně jsou ve věku, už když se bavíme o tom, že budeme léčit, budeme řešit pacienty okolo 80 let věku, tak jejich děti, 50-tníci, 60-tníci, že jo, mají takzvaná sendvičová generace. Jejich děti někdy už chtějí vlídat vnoučata, teď mají starost o ty rodiče a mnozí jsou ještě teda aktivní, takže sami pracují. Takže je to někdy velmi náročné, takže nebát se říct si o pomoc a hlavně uchovat si nějaký prostor sami pro sebe. Vždycky si najít aspoň, já nevím, půl dne, jedenkrát v týdnu, když svěří toho seniora, někomu teď mluvíme o těch, kteří už potřebují péči 24 hodin denně, že jo. Takové to hlídání, že se bojí odejít rodina a nechat toho seniora doma samotného, tak určitě se nebát třeba i cestou nějaké pečovatelky, i to se nechá zařídit, ale prostě odejít a dát si chvilku pro sebe.
3: Den v kraji.

0: 6.08 minuty, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pěkný den. Seifertova hrobka z 19. století na Stříbrském hřbitově se dočkala důstojných oprav. Investorem je město Stříbro, které získalo příspěvek z Plzeňského kraje. Rekonstrukce je plánována do dvou etap. V první se opraví interiér a ve druhé pak exteriér. Celkem opravy vyjdou na více než 2 miliony korun. Podrobnosti zjišťovala Martina Sihelská.
1: Uvnitř se čile pracuje. Potkávám pana Jakuba Šika. Vy jste tedy restaurátor a sochař. Mohu se zeptat, co všechno budete v Seifertově hrobce dělat?
2: No, děláme primárně vnitřní omítky a výmalbu hrobky.
1: Dívala jsem se na ten strop, je velice zajímavý. Můžete ho popsat a co se s ním bude dít?
2: Je to v podstatě taková jako valená klenba s nějakým kazetovým vzorem a jsou tam takové plastické kytky sádrového původu. No a ty vlastně budeme muset restaurovat. Všechno se doplní a následně pak vymaluje.
1: Mně se zdá, že jsou tam zbytky jako několika barev. Ty zůstanou?
2: Je to tak, no my vlastně tady snímáme tu hrobku na původní výmalbu, která vlastně tady byla. Takže ta současná výmalba bude pryč a bude místo ní ta starší.
1: Jak stará je tato hrobka?
2: No, je to nějaké 19. století, tady je letopočet 1894.
1: Popsal Seifertovu hrobku ve Stříbře restaurátor a sochař Jakub Šik.
3: A z památkové péče ve Stříbře přišla paní Ivana Osmiková. Jak proběhl kontrolní den?
4: Kontrolní den proběhl standardně za účasti restaurátorů, který provádějí práce, zástupců památkové péče a investora, což je v tomto případě město. Byli jsme seznámeni s průběhem prací a vlastně s tím, jakým způsobem se budou práce dál odvíjet. V současné době jsou očištěny veškeré omítkové vrstvy, které budou doplněny, budou zafixovány a bude obnovována výmalba, která je dochovaná. A celkově letošní etapa je vlastně první etapa, se týká interiéru.
3: Výmalba a tak dále, to je jasné, jak to bude s podlahou a také je tam nádherný kazetový strop.
4: Kazetový strop bude doplněn o sádrové kytičky, které časem zdegradovaly. Bude obnovená výmalba, štukové prvky a sádrové květiny budou usazeny do nerezového materiálu, aby byla zajištěna jejich trvanlivost. Podlaha bude doplněna pouze částečně, protože je v relativně velice dobrém stavu.
3: Pod podlahou se také nachází hrobka a tam budou uložené nějaké ostatky.
4: Vlastně v podstatě obnovujeme kapli Seifertovo hrobky, která byla vystavěna jako rodinná hrobka slavného a bohatého a významného rodu Seifertu. Po roce 45 byl celý majetek jejich rodiny zkonfiskován, včetně hrobky. Hrobka byla využívána pro sociální pohřby a v současné době je ve vlastnictví města Stříbra, které ji také obnovuje a ty prostory té hrobky jsou využívány přesně k těmhletěm účelům do dneška.
3: Vysvětluje Ivana Osmiková. Ze Stříbra Martina Sihelská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A pojďme dál. V rámci svatojánského hudebního festivalu vystoupí v sobotu v klášteře v Kladrubech Lubomír Brabec se svými hosty. Jaké skladby zazní, to zjistíme už za chvíli přímo od Lubomíra Brabce.

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, je přesně 6:15 a teď se vydáme na Tachovsko, konkrétně do Kladrub u Stříbra, protože v tamním klášteře, přesně tedy v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie, totiž v rámci svatojánského hudebního festivalu, vystoupí kytarista Lubomír Brabec, houslista Jan Mráček a komorní orchestr České filharmonie. Koncert bude 26. září, tedy tuto sobotu od 17 hodin. Více k programu už teď řekne přímo kytarový virtuos a garant celého festivalu Lubomír Brabec. Vítám vás a přeji dobrý den.
1: Hezký dobrý den, já jsem moc rád, že můžu pozdravit plzeňské posluchače nebo vlastně celého plzeňského kraje. Já už teďka nejsem v plzeňském kraji, odjel jsem z chalupy z Čepic, kde většinou trávím většinu času, odjel jsem teďka do Prahy, protože musím zkoušet, na koncert se musíme připravovat.
0: To jasné, už to bude za pár dnů. Pozval jste si tentokrát houslistu Jana Mráčka s komorním orchestrem České filharmonie. Co o těchto hudebnících můžete říct a na jaké skladby se od nich můžeme těšit?
1: Jan Mráček je koncertní mistr České filharmonie a je to vůbec nejvýraznější houslista té nové, mladé, nastupující generace. Je solista, který jezdí po celém světě a na celém světě má naprosto vyprodané sály. On si sestavil svůj vlastní komorní orchestr z předních hráčů České filharmonie a zahraje vám, protože jemu teďka vyšlo CDčko, jeho první CDčko, na kterém hraje Schubertovo Rondo a na kterém hraje také Mendelssohnův koncert. A to právě budeme hrát na tomto koncertě. On to bude hrát samozřejmě. A společně také zahrajeme cikánské melodie, aby jsme si spolu zahráli. Tak zahrajeme cikánské melodie, které napsal Pablo Sarasate, které já jsem upravil, co je to skladba, která je pro velký symfonický orchestr. Já jsem ji upravil, aby jsme s ní mohli hrát s houslema, s kytarou a se smyčcovým orchestrem.
0: No, na koncertě budete hrát samozřejmě i vy. Jaké skladby zazní na kytaru ve vašem podání?
1: Já se na ten koncert moc těším. Já jsem hrál možná vícekrát, asi 400krát, Adagio slavného Joaquina Rodriga, Concerto de Aranjuez. Je to nádherná skladba. Já jsem dokonce byl pozván, když Rodrigo měl 100 let narození, tak jsem byl pozván do Španělska, abych tam tu skladbu zahrál. Tak teď jsem rád, že si zase ještě na stáří, že si ji zahraju, že si zahraju to Adagio, protože opravdu to je nádherná věc. Takže to bude moje takový krátký vstup do tohoto koncertu.
0: No, hodně jste osobně mě nalákal. Zajímá mě, no, upřesním ještě pro posluchače, že koncert v klášterním kostele v Kladrubech bude v sobotu v 17 hodin, pokud jim tato informace unikla. Zajímá mě tedy, jestli jsou ještě vstupenky a kde bych je třeba mohl sehnat.
1: No, já jsem ze začátku měl strach, jestli ty vstupenky se nějak moc neprodávaly. Pořád to bylo takové, jako že se sice prodali nějaké vstupenky a pořád toho bylo málo. A teď jsem dneska volal do plzeňské vstupenky, kde je vlastně předprodej. A tam mě řekli, že je o to neskutečný zájem a že to začíná teďka doopravdy v tom týdnu, protože vlastně bude teďka víkend volný. Takže to začínají mizet, protože lidé asi chodí třeba se jdou podívat také i na to Santýního dílo, které je ten krásný klášter a určitě to, ten koncert je tomu příjemným takovým, jak bych to řekl, příjemným zpestřením a myslím si, že to bude moc hezké a těším se a určitě si objednejte vstupenky radši včas, abyste měli takové ty výhodné, hezké místa.
0: O sobotním koncertu svatojánského hudebního festivalu v Kladrubském klášteře jsem si povídal s kytarovým virtuózem Lubomírem Brabcem. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se vystoupení vydaří. Naslyšenou.
1: Já také děkuji, bylo mi ctí a těším se, že se uvidíme v sobotu v klášteře v Kladrubích.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 17 hodin 52 minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jsme téměř na konci. O čem bude zítřejší vysílání?
1: Den v kraji.
0: Desítky snímků, zhruba 20 premiér a také řadu hostů nabídne letošní 39. ročník Mezinárodního filmového festivalu Finále Plzeň, který už v pátek 25. září odstartuje v Měšťanské Besedě. Přehlídku otevře film režisérky Evženie Brabcové Divočina. Další podrobnosti o festivalu se dozvíte v našem zítřejším vysílání. Největší festival architektury v republice, to je akce Den architektury, jejíž 16. ročník se kvapem blíží. Plzeňský program letos v řadě akcí reflektuje klimatické změny a představuje různá řešení. Na podrobnosti ohledně Dne architektury i na názor, které stavby anebo rekonstrukce se v poslední době povedly i nepovedly, se zeptáme našeho zítřejšího hosta, architekta Petra Klímy. Šumava nepatří mezi místa, která by se mohla chlubit nějakou větší koncentrací skalních útvarů. Přesto se tu ale najdou zajímavá skaliska, skalky nebo dokonce menhiry, a to ve větší koncentraci. Jedním z takových míst, kde je usazena více než desítka menhirů, se nachází v lesích pod obcí Javorník. Jejich mysteriózní historii vám přinese náš seriál Příběhy nejen šumavské, a i zítřek přinese úderem 17. hodiny další vydání pořadu Den v kraji. Zítřejšími událostmi vás opět provede Ondřej Kapic. Přeji pěkný večer, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni začíná nová topná sezóna. Dosavadní zjištění na Šumavě nepotvrdila kontaminaci vod. České tenisty čeká v Davis Cupu Kanada. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. V Plzni zítra odstartuje nová topná sezóna, přibližně ve stejnou dobu jako loni. Na zprovoznění všech stanic pracují technici plzeňské teplárenské od začátku týdne, říká mluvčí Petra Sígrová.
2: Z dispečinku budou postupně zprovozňovány dálkově ovládané stanice, které budou již dodávat teplo na večerní špičku. Souběžně začnou naši technici zprovozňovat i místně ovládané stanice. Finální zprovoznění všech stanic se předpokládá ve středu 23. září, kdy začne topná sezóna v Plzni.
0: Město Touškov na Plzeňsku spustilo vlastní mobilní aplikaci pro chytré telefony. Lidé v ní najdou přehled aktualit, chystané kulturní i společenské akce a okamžitá upozornění na důležitá městská hlášení.
3: Aplikace bezplatně dostupná pro chytré telefony zároveň nabízí modul pro rychlé hlášení závad v ulicích. Podle webu města tak mohou občané třeba vyfotit nefunkční pouliční osvětlení nebo poškozený městský mobiliář. Závadu označí na mapě a podnět odešlou k řešení. Z města Touškova severně od Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhuří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2020. Americký prezident Donald Trump ve svém projevu na valném shromáždění OSN řekl, že stojí před rozhodnutím, jestli s Íránem uzavře dohodu nebo íránský režim vojensky zničí. Dodal, že Írán dosud šikanoval Blízký východ, ale to podle něj skončilo. Íránská delegace, která jeho projevu přihlížela v reakci na Trumpova slova, opustila sál.
4: Prezident řekl, že Írán čeká, jak dopadne v listopadových volbách do kongresu. Na to ale opáčil, že on sám znovu nekandiduje a ve funkci zůstane ještě 2,5 roku. Donald Trump se ostře opřel i do kubánského režimu. Řekl, že komunismus se do Ameriky nikdy nedostane, ale na Kubu podle něj naopak přijde svoboda. I kubánská delegace na to zareagovala odchodem ze sálu. Trump také připomněl vojenský zásah ve Venezuele, který okomentoval slovy, že vítězi patří kořist. Mluvil přitom jen pár kilometrů od věznice, kde je od ledna držený bývalý venezuelský prezident Maduro. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou, která soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. listopadu. Kanada může mít v kádru 5. hráče světa Ožera Aliasima anebo 50. Denise Šapovalova. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, v Pošumaví a během noci i jinde přechodně polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 5 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky. Zítra polojasno, ráno a dopoledne až jasno, ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se došetřuje u Kasejovic na jižním Plzeňsku. U Přebudova havarovalo nákladní auto. A ještě se došetřuje nehoda u Uněšova na Plzni severu na silnici 2/193 v úseku Čpán. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň.

Milí posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Léto se láme do podzimu a všude kolem slyšíme o dožínkách, sklizní úrody, vinobraní, zavařování, vaření povidel a tak dále. Budeme tedy držet krok a i my si dnes sklidíme úrodu nejen plodů, ale především hezkých písniček. Na úvod jsme slyšeli Chodovarku a píseň Jablko z klína. Jablkem budeme pokračovat. Frištátská Javořina nám zahraje slovenskou lidovou píseň Červené jablčko v úpravě Jaroslava Bílého. Zpívat bude Daniela Magálová a solo na klarnet zahraje Klára Míčová.

Je spousta různých plodů, které se dají upravit na mnoho způsobů a nemůžete se rozhodnout, který je ten nejlepší. U jablek bych ale řekla, že jsou nejlepší čerstvá a pokud z nich něco vyrobit, tak jednoznačně štrůdl. Od jablek se teď společně s písní Stojí hruška v podání Budvarky odkloníme k dalším tradičním plodům pěstovaných na našem území. U hrušek platí to též, co u jablek. Čerstvé jsou nejlepší. No a už vás úplně slyším, jak si u svých rozhlasových přijímačů říkáte, a co hruškovice? Ano, musím uznat, že pro mnohé je toto ideální forma zpracování hrušek.

Hruškovice je po slivovici v České republice nejoblíbenější pálenka. Zaujalo mě, že jedna palírna v Itálii nabízí hruškovici s celou hruškou uvnitř lahve. Jak ji tam ale dostali? Když se na hrušni objeví malé plody hrušek, nastrčí na ně lahve a hruška vroste přímo do lahve. Valc o sládnoucích hruškách nám nyní zahraje Stříbrňanka.

Od hrušek se zase posuneme o kousek dál, a to k vyhlasným švestkám, které mají široké využití, ale nejvyhledávanější formou zpracování jsou jistojistě slivovice a povidla. Slivovici ocení pánové a povidla zase pilné hospodyňky, kterým se budou hodit do slaných i sladkých jídel. Vzpomeňte se mnou z písní Švestky na nezaměnitelnou velkopopovickou kozlovku, která provázela mnoho televizních zábavních pořadů.

Slivovice si jistě zaslouží naši zvláštní pozornost. V následující písni od Františka Kohoutka a Antonína Ryzy uslyšíme o slivovičce Trnéčkové. Zajímal mě rozdíl mezi švestkami a trnečky. Na Moravě je slovo trnečky lidové označení pro švestky. Slovo pochází z původního označení pro divoce rostoucí trnku obecnou, ze které byly postupně vyšlechtěny švestky. Takže švestky a trnky jsou téměř jedno a to samé. Slivovičku nám hrají a zpívají žadoviáci.

švestky inspirovaly i skladatele Jarku Motla k napsání valčíku, který vnímáme spíše už jako lidový. Hlavní roli budou mít již zmiňovaná Povidla a samozřejmě Láska. Zahraje nám česká švitorka a zaspívá Josef Zíma.

Náš pořad se sklizní úrody jablek, hrušek a švestek je pomalu u konce. Na závěr se vrátíme k jablku a pustíme si polku Válelo se jablíčko v podání Zlaté muziky. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi loučí Věra Kestřánková.

Staroledecká polka v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy uvádí dnešní špalíček lidových písní. Na vlnách rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Dnešní moje slovní vstupy budou mít ve svém podtextu slovo pranýř a doložené formy pranýřování těch, kteří se něčeho dopustili. Přeji vám pěkný a nerušen poslech.

Pranýř je označení pro trestní nástroj v podobě sloupu, klády, klece, vyvýšeného lešení či jiného pevného uchycení. K němu byl trestaný člověk připoután a prezentován široké veřejnosti za skutky, které vykonal. Účelem pranýřování bylo zostudit dotyčnou osobu i její chování před obyvatelstvem a současně tím veřejnost před nevhodným jednáním dotyčného důrazně varovat. Pranýř nebyl klasické vězení, ale bylo to místo hanby, ponížení a utrpení.

Uvržení doklády a některé formy veřejného pranýřování existovaly už ve starověku. V tuzemském právu se pranýř objevil už v 11. století a v následující době je jeho užívání doloženo v řadě evropských zemí.

Nejčastější formou pranýře byl dřevěný, později kamen sloup, postaven většinou na náměstí, rynku nebo v blízkosti kostelů a radnic. Prostě tam, kde docházelo k velkému shromažďování obyvatelstva. A tímto naplňovalo pranýřování svůj výchovný charakter.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní se zajímavým podtitulem Pranýř lidového zaříkávače. Lidé byli k pranýři přivazováni řetězy nebo lany. Na mnoha místech měl pranýř podobu uzavřené dřevěné, případně kovové klece, ze které trestaní jedinci neměli úniku. Byl v podstatě vydání na pospas osudu, na pospas kolem jdoucímu davu. Ten je mohl hanobit pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. U pranýře se také dalo mučit nebo vykonávat menší tělesné tresty, zejména výprasky rákoskou, proutěnou metlou či karabáčem. Jindy byli nepoctivci nebo mladé děvy volných mravů z úřední vůle potřeni medem a vystaveni hmyzu.

V mých studentských letech, které jsem prožil na Slovensku, jsem navštívil se svým kamarádem masivní vysoký pranýř na Mírovém náměstí v Senci nedaleko Bratislavy. Zde pranýř naplňuje významnou pamětihodnost města. Roku 1609 postihla místní hospodáře katastrofální neúroda cibule. Okamžitě se začaly rodit zvěsti, že příčinou jsou jakési nekalé čáry a kouzla, a záhy se našel viník. Podezřelý čaroděj byl lapen a skončil na pranýři.

Vybudované pranýře jsou symbolem práva i u nás, například v Náchodě, Rosicích, ve městě Valašské Klobouky, ale i jinde. Jako trest v uzavřené komunitě byl dál používán ve vojenském soudnictví a také v některých věznicích. K bolestivému pranýřování pro výstrahu docházelo také v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Užívání pranýře v tuzemském vězení je doloženo též v uranových dolech. Dnes už si naštěstí připomínáme jen slovo pranýřovat, které je odvozeninou podstatného jména pranýř. Přátelé, čas vymezen dnešnímu špalíčku se naplnil a i když moje slovní vstupy nebyly dnes nikterak příjemné, snažil jsem se je doplnit pěknými lidovými melodiemi, které máte rádi. Příjemně stráven dnešní večer a na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šiman.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňský kraj vyhlásí novou soutěž na dostavbu klatovské nemocnice. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 19 stupňů. Pěkný večer, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Plzeňský kraj vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu pavilonu klatovské nemocnice. Do první soutěže se nikdo nepřihlásil. Kraj proto navýšil nabídkovou cenu o 100 milionů korun, zhruba na 650 milionů. Už to schválili zastupitelé. Cenu ovlivnila hlavně cena ropy a stavebních materiálů. Podle kraje by mělo být vyhlášené nové výběrové řízení už v říjnu nebo v listopadu. V novém objektu vznikne kromě urgentního příjmu i lůžkový pavilon interny, laboratoře a také iktová jednotka. Budova vznikne v zadní části areálu směrem k bývalé bráně. Lázeňský park v Konstantinových Lázních čeká kompletní obnova. Zastaralý pavilon nad Prusíkovým pramenem nahradí nová kolonáda. Upraví se zpevněné plochy i cesty, vzniknou nové zahradní prvky, v plánu je nové osvětlení a také mobiliář. Proč je obnova nutná, řekne ředitelka společnosti Dana Jurásková.
4: Jedním z nich je neodpovídající architektonická i provozní kvalita pavilonu nad Prusíkovým pramenem, jenže hlavním bodem lázní. Dalším důvodem je špatný stav cest v celém parku. Povrchy jsou převážně asfaltové, místy rozpraskané, zvlněné a deformované působením stáří kořenových systémů stromů. A obnovu potřebují i zahradní prvky.
3: Práce rozdělené do několika etap vyjdou na více než 70 milionů korun. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur v neděli držel transparent, který měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvádí. Kromě vězení musí zaplatit v přepočtu 15 000 korun jako pokutu. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat. Sport.
3: Česká boxerka Stella Blažková získá medaily na mistrovství Evropy. Po dnešním vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O postup do finále se v Sofii utká hned zítra ráno s Ruskou Demurčianovou.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, v Pošumaví a místy i jinde až polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 5 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky. Zítra čekejte polojasno, zpočátku až jasno, teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů. Var bude slabý proměnlivý vítr a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 se stále pracuje u Přimdy na Tachovsku na kilometru 141 ve směru na Plzeň. Pravý pruh je uzavřen, jinak už nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. A teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojená spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ova. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Mangavlačera te šukaršu neben. Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oromava Keren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Romové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí se ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.

0: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
1: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
0: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
1: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
0: A oporu máte mentora?
1: Ano.
0: A vy?
2: Já se jmenuji Leontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybrala, protože ráda pracuji s dětmi.
0: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
2: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
0: Vyberete si jiný obor?
2: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budu rozumět.
0: Vy jako mentor, pane Tomkoviče, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
3: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu, sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
4: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slabnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, se, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. Jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo teďka přesně nevím, 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba se psem, tak sleduju u těch

0: poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí, aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená, protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
1: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
0: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
1: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
0: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil, a ze začátku to vypadalo na operaci, a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
1: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
0: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
1: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
0: A jít s tou bolestí naproti.
1: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 000 lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 000 lidí. Končí jim totiž platnost dokladu, ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2 500 řidičů, v Třebíči necelým 2 000. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního přivaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám.
3: Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
4: ETA, to je elektronika.
5: ETA, přímě nevím asi.
6: No, když elektrický přístroj je naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
3: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
7: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
4: ETA, elektrospotřebiče, ano.
8: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
9: Řekl bych, že takových 50 let.
3: 80, 100.
4: Přes 50, 60 let.
3: Mnoho let. No 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga. která sídlila ve Slaném.
2: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
11: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
11: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet a také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice z týraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Pokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu. Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabírali v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem měla na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby, přelomu 50. 60. let, pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší? Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má naložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk. Ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit. Mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj bes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel Sira Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdný, stejně jako cesta

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: někde dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách, a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych krásnou. Řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím Vásborku do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jeho českého kraje a já jsem se byla i podívat do Štipcí, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. To do okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie, já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc. Romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tedy je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme, teda chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, to je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná a já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem jí viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louis de Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět stokrát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu stokrát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí dennodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji, dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci, na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila. A když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v babičce, to jako musím vidět pokaždé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: podobné. A pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět. To by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to se mě teď zaskočilo. Je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. Tam to bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. A pak když ještě, co se týče Veselého her, tak taky to zpěto se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu i hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou zase, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět 100krát. Nebo filmy, které můžu vidět 100krát. Ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000, takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past? Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže...
1: Pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel... Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečnici, jo, nebo Suda Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak si říká, jak říkáte, dokola, jo. To jsou pak filmy, jako který se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, imrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že... Máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky.
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečnici, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mělo hodně rozesně, zase takový legrační patavat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantické knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky, proč je můžete tolikrát vidět. Roberte...
1: Jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba... Slunce, seno a jahody, slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, už se na to úplně alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do někoho paralelčních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak...
1: A když vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to.
0: AI.
1: Protože jde mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte...
1: To je tam ta samá kravina.
0: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se, myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvonil 8 línek, že? To je...
0: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet
1: jasný.
0: V polovině
1: jo,
0: týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo. Můžete si... A pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, Hláška, napísal neboť já vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak který? Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no vlastně.
1: No pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals, jo, hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no
0: protože...
1: Nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. No, to víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu taky nevím konkrétně.
0: Na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, Ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy mi...
1: No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc, jako i když v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě tohle jí oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věc, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No,
0: většinou to bývá, třeba... když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to, ne, oni to nebyly potvory.
0: No, jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct,
0: vy můžete, já ani moc.
1: Můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to je jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi před naprosto souhlasím.
1: Mimochodem,
0: ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala, aha.
0: Tak to jenom tak, na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Děkuju, naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba Juraj Jakubisko, ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano. Tak rozhodně Sedím na konáři, ale ano, myslím, že i Perin Baba, ano.
1: No, jinak tak, jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchhletěch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Vlach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. Je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka, pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam tančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky. Ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba s Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký

0: Wie hen, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích, to bylo tak nádherně vykreslené. Bože, bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
1: No, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech Stanku a Psovi, hrála Marusiu, no, Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
0: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více. Dovolená s Andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši guten tag, no to je bomba, to mám ráda, to, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a ne Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje
1: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
0: To už jste říkala, abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polívka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No. Ano. Já miluju humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste, jo, to úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
1: no,
0: že jsem mu viděla až dobře.
1: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška, jak dělá ty filmy.
0: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
1: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí tam to, být jste, ten humor.
0: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky, no, na téma film, který můžu vidět 100krát. No. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselohry Zdenka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc. Půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím. Paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie? Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, dobře, protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou. Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz/linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je pretty woman. Hmm. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Hmm. Prázdniny v Římě a velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Hmm. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: No, ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
1: No, to je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohle to milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. A takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa. Současným filmům moc nevěnuji pozornost. A to nejen kvůli námětům, ale i proto, že současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od Vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: s
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano, a Kathleen Turner.
1: Ano, tak, tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo vlastně strašně, ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No opravdu... a Borku, jak
0: Promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... Co jsem to ještě chtěla dodat? No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No, tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No, tak máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, řekněme, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex, tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou. Znáte to?
1: To bylo krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano, taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/Lomítko/Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel na pravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížo. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš, no tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tenhle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. A chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat, řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola, je to Nebe a Dudy a je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduji, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou, nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho, na mě už je toho moc. Ano.
1: A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam Poltano, takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady, takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zase nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžejí, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch 8 psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy.

0: Jirinku svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak...
0: no, tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky,
1: tady
0: naslyšenou.
1: Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali Noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra, podívám do vašich domovů třeba. Ta příští Noční linka bude s Honzou Maconem, to platí. Ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s Noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe, chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzeraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak, kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, ne, ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu tatám.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učerta?
0: Ne, učerta. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout.
2: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
3: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
3: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
3: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
3: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
3: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
3: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
3: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
3: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizun kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
3: To ano. To bude několik tisíc jmen.
2: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
3: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
2: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
3: Že potřebuji kapku čeho?
2: Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
3: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
2: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
3: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
2: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
3: Ne, tomu psát nebudu.
2: Ale tak poštovní vám uhradím.
3: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
2: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vy ptáte se.
3: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
2: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Píš do Kolumbie.
3: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
2: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
3: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
2: Vy máte někoho v Ekvadoru?
3: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
2: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
3: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
2: Ale no
1: už
2: tak
1: od začátku.
2: No, já...
1: No, já potřebuji vědět celý průběh sporu co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
2: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
2: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
2: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
2: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
3: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
2: no,
3: ne?
2: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
3: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
2: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
3: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
2: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
3: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
2: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
3: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
2: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
3: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
2: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
3: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
2: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
4: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
2: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
3: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
2: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
3: Nehněvejte se, nenapíšu.
2: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
2: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
2: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
2: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
2: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
2: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
2: Ale,
1: přitěžující.
2: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
2: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
2: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
2: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
2: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jara Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.